Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Toto je Orava dneška. Orava, které stačilo sotva čtvrt storočí na to, aby se zmenila na nepoznaní.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

I got the juice. I got the juice. Boy. Yeah, I got.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: OK.
3: Yeah.
2: Let go.
3: Latino gang.
2: Let go.
3: Yeah. Sky.
2: Maggi.
3: Estamos rompiendo, Maggi. Fuerte como Tyson, Maggi.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Alabon. Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

vibes, vibes po zersu, ti mě neporazu se, už neozvu se, nezabiju se kvůli tobě, radši do lesa, málo zčetl jsme ty řádky iluzie.

0: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Baril s Anou Vavrkovou, skladba Snívám s tebou, které už bohužel víc nestihneme, protože je tu 8. hodina a na Radio Wave začínají první zprávy s Anou Gažejovou.
1: Radio Wave. Český rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave.

0: Zprávy.
1: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzínu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě zahajuje dvoudenní návštěvu Izraele. Setká se se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem. Na programu má také jednání s dalšími izraelskými partnery, zaměřená na další rozvoj vzájemných vztahů. Macinku také doprovází delegace více než 30 českých firem. Velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že armáda dokončila nejnovější vlnu úderů proti Íránu. Uvedlo, že armáda zasáhla íránské systémy protivzdušné obrany, pobřežní radarové systémy, raketové a dronové kapacity i malé čluny. Íránské revoluční gardy informovaly o odvetných úderech na americké základny v Jordánsku, Bahrajnu nebo Kuvajtu. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Festivaly se vysokým cenám snaží čelit i nabídkou vlastního ubytování, to ale bývá brzy vyprodané.
0: Sport.
1: Tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Italský hráč ve finále porazil ve čtyřech setech Němce Alexandra Zvereva. Pro Sinnera je to celkově pátý grandslamový titul. Zverev naopak nenavázal na 5 týdnů starý triumf na antukovém Roland Garros.
0: Počasí.
1: Dnes očekávejte jasno, během dne polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná pondělní ráno s Terezou a Filipem.
0: Rádio Wave.
2: Český rozhlas. Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

0: Krásné ráno na Radio Wave tady s Chapel Roan a teď i s Omega Sapien a Sego Bodego, to by se skoro rýmovalo, ale jsou tam jenom vlastně podobný písmenka.
1: Ahoj, je to podobně komplikovaný. Jo. Ahoj, hezké ráno. Příjemné vstávání máme dneska 13. července. Pondělí teploty budou víceméně letní, pak by mělo být už zase docela letně bouřkově. Takže pokud vás baví tady ty prostě nálady počasí a takový to český léto, kdy prostě chvíli čekáme na horko, pak přijde prostě déšť, tak si myslím, že zatím červenec docela doručil.
0: Přesně tak, doručil pro vás všechny, kteří máte tohleto rádi. Nevím, kdo jste teda, ale pokud máte rádi to, co se děje dneska, to krásné počasí, tak to moc dlouho trvat nebude.

0: Bad Karma Boy a Iba Mesiac. Teď se podíváme na váš screen time. Pokud jste zatím ještě třeba mladý člověk, zatím nerodič a říkáte si, že aha, já jsem ta hlavní cílová skupina na to mít co nejdéle za den telefon v ruce, tak nová studie ukazuje, že i rodiče mohou kvůli telefonům třeba přehlížet své děti, které se potom mohou cítit znehodnocené, odmítnuté nebo nedůležité, a to vlivem toho, že rodiče scrollují.
1: No a termín fabbing vznikl před několika lety, označuje situaci, kdy člověk ignoruje svoje okolí a protože prostě používá mobilní telefon. Kdo z nás to někdy nezažil? Že se cítí prostě třeba svým partnerem, kamarádem a protože prostě používá mobilní telefon. Kdo z nás to někdy nezažil? Že se cítí prostě třeba svým partnerem, kamarádem, kamarádkou, prostě někým, s kým trávíte čas.

0: vás zajímají míň než vaše storíčka.
1: Zatímco výsledky té studie netvrdí, že nadměrné používání telefonu rodiči samo o sobě způsobuje u dětí nejistotu, tak ale nelze vyloučit opačný vztah. Nejistí teenageři mohou být více otráveni tím, že jejich rodiče jsou závislí na telefonu. A tuhle možnost ostatně připouštějí i samotní autoři studie, která teda nutno říct probíhala ve Spojených státech na vzorku ve věku od 12 do 17 let. Oslovovali 600 mladých lidí, ale zároveň ta studie připomíná, že mobilní telefon dneska v Americe vlastní nějakých 98% populace.
0: To by u nás mohlo být docela podobně. Je teda fakt, že mi jednou moje neteř řekla, možná nejednou, když jsme spolu někde byli, prostě polož ten telefon, pojď si povídat prostě, a to jsem tam udělala úplně mikromalinkatej úkon. Takže na to některý děti opravdu citlivý být můžou, a hlavně jak jim pak chcete vyčítat, že jsou pořád na telefonu, když vy jste co? Pořád na telefonu.
1: Pojď poslouchat playlist. This is a miss.

0: Teď ještě navazujeme na to neblahé scrollování vašimi většinou teda internety na telefonech. Díváme se tady na Národní sbírku zlozvyků, což je takový umělecký projekt české umělkyně Kateřiny Šedé. No a ta tady sdílí na sociálních sítích celkem často nejrůznější národní zlozvyky, které teda ale podle mě jakoby vzdaleka nejsou jenom zlozvyky. Jsou to taky zvyky, takové jakoby neobyčejné prostě rituály
1: a
0: nebo třeba dobré nápady, jo, často. Tohle to rozhodně není zlozvyk, i když to na teda zlozvyk scrollování trochu odkazuje. A je tady taková jedna paní, Jindra, její 76 let, a říká, že mají vnoučata, chlapce a dívku, nebo to taky může být vlastně děda, že jo, těžko říct. A ty jsou u nich často na prázdninách a je těžké otrhnout je od mobilních telefonů. A je to teda paní, protože říká, že s manželem to řeším pomocí deskových her. No a postupně naučili vnoučata všechny oblíbené hry, šachy, dostihy a sázky, ale nejoblíbenější hrou je prý For Sale, což je něco jako Monopoly teda, kde nakupujete a prodáváte nemovitosti.
2: Zároveň ale ta vnoučata prostě postupně vyrostla a on chtěl je i něco naučit, třeba dostat nějaký jako bližší kontext, než jenom nějaké imaginární nemovitosti tam nakupovat. Taky napadlo, že by mohli zapojit skutečné domy u nich ve vesnici do té deskové hry, takže šli ven, nafotili ty domy, už to prej byla docela velká zábava v rámci společných aktivit, no a potom normálně začali hrát z domy sousedů.
0: Takže prostě pokud se snažíte o něčí pozornost a ten pořád radši scrolluje telefonem, tak můžete zkusit prostě převést nějakou vaší oblíbenou deskovku do reality a třeba prodávat nemovitosti v okolí a podobně. Takže teď přemýšlím, jak by šli hrát třeba takový šachy nějak jako více augmentovaně.
2: To už dělal Harry Potter.

0: Sophia Stell, Molly in the Club. No a do klubu se tak trochu podíváme dneska večer se Stagey, protože to je náš pravidelný pondělní program večerní, kdy se ocitáme alespoň poslechem někde jinde a to může být na různých festivalech, častokrát na zahraničních pódiích a je to v rámci hudební výměny v rámci Evropské vysílací unie. No a dneska dojde po 9. hodině večer na koncert britské kapely The Horrors.
1: No a právě tenhle koncert proběhl na letošním ročníku BBC Radio 6 Music Festival. No a The Horrors jsou britská kapela založená v Southendu v roce 2005. No a svojí tvorbě se věnují už teda dlouho a propojují tam garage rock, postpunk, gotický rock a také experimentální elektroniku a během těch hodně let se vyvinuli od tvrdého a surového zvuku takovým propracovanějším a atmosféričtějším nahrávkám.
0: Loni v březnu vydali své šesté studiové album Nightlife. I z toho pravděpodobně hráli v rámci setu, který si můžete poslechnout mezi 9. a 10. večer v dnešní Stagey.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Yeats a Come and Go, co taky přichází a odchází, jsou jednotlivé hodiny, no a před námi je ta devátá.
1: Prostě Come and Go znamená někam jít. Chápete to, ano. Dobře. Za chviličku Orient, taky Pejsejko a potom nás čekají další zprávy, tentokrát v 9 hodin.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Pejsejko a Hugo Talks tady vzpomínají na Cypress Hill, no a za několik málo vteřin máme 9. hodinu. Další dnešní zprávy Rádia Wave přináší opět Anna Gažiová.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů za zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet více než 40 000 ohrožených druhů živočichů a rostlin ani výrobky z nich. Pokud si lidé nejsou jistí, jestli je legální dovést si nějakou upomínku, můžou se i na dálku obrátit na Českou inspekci životního prostředí. Kandidát na starostu Prahy 1 za ODS Filip Dvořák dnes bude oblastní radě své strany vysvětlovat svoje majetkové poměry. Zatím podle vedení strany dostatečně nevysvětlil, jak jeho otec získal 230 milionů korun, které Dvořák zdědil. Podle předsedy ODS Martina Kupky by měl Filip Dvořák z kandidátky odstoupit a nepoškozovat dobré jméno strany. Nejméně 27 lidí uhořilo a dalších 63 skončilo s vážnými zraněními v nemocnici poté, co hudební klub v thajském Bangkoku zachvátil požár. Podle hasičů a policie měl celý objekt nedostatečně zajištěné rozvody elektřiny, které nevydržely přetížení. Ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale nepříliš horkého počasí alespoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz. Díky pozorování laiků mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu.
1: Sport.
3: Mezinárodní fotbalová federace FIFA se bude zabývat rozšířením počtu týmů na mistrovství světa. Místo současných 48 reprezentací by mohlo na příštím turnaji nastoupit 64. Uvedl to předseda FIFA Gianni Infantino. Podle něj musí být mistrovství pro celý svět a nikoli jen pro Evropu s Jižní Amerikou.
1: Počasí.
3: Dnes bude obloha jasná až polojasná, teplotní maxima 27 až 31 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje pondělní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: same door as H's.
1: Listen, just remember this, yeah? I made millions off my rapping ability. You made millions off capping and imagery.
2: Aich a Guy Cold, tady vidíte, že prostě z beefu se dá vytěžit, je hudba a prostě když vám život nadělí citrony, tak je prostě musíte požímat do limonády. A když vám život nadělí parazita, tak z něj můžete genetickou úpravou udělat spojence, nechat ho ve střevech prostě, ale začít s ním prostě léčbu. Což uvidíme, jak nakonec dopadne. Je to zatím taková myšlenka nebo takový návrh genetických inženýrů a inženýrek. No a ti zatím upravují střevního parazita měchov. Aby právě jeho prostřednictvím mohli dostávat do těla protilátky.
3: Je to neuvěřitelný, jako řekl bych, že ten měchovec, pro co byl stvořen, tak teď ho prostě upravujou, aby dělal úplný opak. Zajímalo by mě, co on sám si o tom myslí. Ta metoda je teprve v začátcích, ale pokud uspěje, tak by mohla zajistit dlouhodobé a také kontinuální podávání biologických léčiv při léčbě chronických onemocnění. Takže měchovec, který předtím naše střeva spíš jako rozdráždil, tak teď by mohl pomáhat.
2: Takový měchovec vypadá jako v podstatě prst, kterému useknete špičku a vevnitř je černá díra.
3: Takhle maňásek takový.
2: Minimálně na fotce, nebo takový prostě zvláštní jako zvířecí kožený spacák.
3: Taková kutikula.
2: Taková, to vůbec nevím, co je, ale,
3: taky
2: hezky,
3: ne, ale
2: hezky mi to
3: píše
2: zní.
3: Píše se tady o ní.
2: Je to taky ještě navíc parazitická hlístice, což jakoby fakt vypadá jako hlístice a žije v tenkém střevě, no a při silné infekci vám může způsobit třeba chudokrevnost a v krajním případě dokonce i může ohrozit na životě. Takže ta jeho původní funkce byla spíš taková jako neplechická, bych řekla.
3: Suslovička.
2: Ale teď se díky genetickému inženýrství možná právě z neplechy stane takový gold, jo? Něco, co vlastně jako chcete, protože vás to zlepší.
3: Gold, si říkala, ven ještě nejdem, prosím tě, zůstáváme u té kutikuly, já ti teďka vysvětlím, jo? Kutikula kouli, největší překážkou úspěšné dodávky léčiva do těla je právě tahle ta silná pokožka, neboli kutikula. To má ten parazit, jo, a je to vlastně jeho taková ochranná schránka.
2: Takže my prostě po něm budeme jako, jak se jezdí na těch červech v duně, tak tady na těch červech ve střevech budou jezdit léčiva.
3: My budeme jezdit na nich.
2: Ano, přesně, jako vždycky.

0: Barbora Hora a její Perseids. Perseidy, ty nevím, kdy bylo naposledy možný sledovat teda.
1: Já dokonce ani nevím, kdy bylo naposledy možný sledovat Barboru Hora, protože jsme si mysleli, že tím, že je léto, takže prostě vyrazí s kytarou, viď, někam prostě pěkně vlakem zahrát. Ale teda musím říct, že zatím to nevypadá, že by měla úplně někde naplánovaný nějaký koncerty, takže jsme vás chtěli pozvat, ale vlastně jsme zjistili, že Barbora Hora teda evidentně umí využít léto naplno a dává si evidentně dovolenou, což je super.
0: Nebo taky třeba píše nový písničky. Že?
1: Možná. Možná zároveň prostě někde sedí. Možná dovolenou prostě potřebuješ na to, aby si mohl psát písničky, protože na koncertování to asi teď trošku blbě, že jo, Filipe?
0: To vím, že minimálně udělal třeba Don Bart po tom, co vydal teďka nahrávku, která skončila na úplném vrcholu našeho tuzemského žebříčku. My jsme vlastně srovnávali nahrávky československý a taky zahraniční první poloviny letošního roku, protože už to máme léto, tak se hodí taky jednou za čas bilancovat. No a on hned potom. Tom, co to vydal a dopsal, tak vyrazil někam k moři na dovolenku a měl jediný cíl psát zase nové tracky.
1: Je teda fakt, že Dan Zhun taky přivezl z dovolený album, který pak ale hrozně jakoby zazdil.
0: To vlastně pak už se k němu jako nechtěl vracet a asi by byl dneska radši, kdyby vůbec nebylo v jeho diskografii. Uvidíme, jak to bude u Don Barta.
1: Takže prosím vás, když byste vyrážili na dovolenou psát album nebo možná cokoliv jiného, dejte si pozor, ať vás to jako nezradí.
0: A tam není moc sluníčka.
1: Prostě moc zmrzliny, moc sluníčka, aby se vám to nevymklo, jo?
0: To tomu repu někdy trošku škodí.

0: Britský producent Paul Mystery a jeho Crashed Detectives. Takovou malou detektivní práci si uděláme dneska večer ve Startéru, protože budeme zpovídat nejen majitele nebo provozovatele nahrávacího studia Andel Sound Erika Stevensona, ale taky dvě jména, která získaly příležitost nahrávat tam díky tomu, že se dostali do top 20 Startéru. A to je kapela Lowkey a taky písničkář Vítěz.
1: A to bylo vlastně docela štědrý, že jo, takhle vyhlásit prostě možnost natáčet, nahrávat, i když třeba člověk jako nic úplně extra nevyhrál, nebo to je nějaká novinka?
0: To je docela novinka, my vlastně z těch top 20 nejhlasovanějších tracků vybíráme tři finalisty, o těch jste se mohli jako doslechnout minimálně třeba na Starter Showcaseu, potom vyhráli Curtains Please, ale bylo nám trošku líto vlastně těch zbylých 17, protože tam byly kvalitní tracky a dostali docela dost hlasů, tak jsme je obepsali a několik z nich mělo zájem o tuhle výzvu, že by šli potom nahrávat nějakou jednu písničku během dvou nahrávacích dní. No a Erik Stevenson si vybral tyhle dvě jména a o tom, jak to nahrávání probíhalo, co třeba nejhroznějšího se při tom nahrávání stalo a obecně třeba o strachu z mikrofonu se budeme bavit dneska po 8 večer.
1: Tady vidíte, že Starter vám nabízí spoustu věcí, i když třeba nezvítězíte, což je vlastně další motivační takový prvek, proč se třeba přihlásit, pokud to zvažujete.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcaseu. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: maybe I should trust myself.
1: Is it cool? Do you try?
2: Druhý single z Steve Lacyho z chystané desky jmenuje se Is It Cool a hostuje tady taky zpěvačka SZA. No a teď už se podíváme za podcastem Boys, kam tentokrát dorazil herec a akrobat Adam Joura. Rozpovídal se o svých pocitech a vztahu k otcovství, taky o tlaku na velká životní rozhodnutí i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit se ve vztahu. Na jevišti extrovert a bavič, doma ale občas morous, co chce klid, přiznává s úsměvem v rozhovoru. Ukázku z něj si právě teď poslechneme, no a celý díl je dostupný na našem webu wave.cz a taky v podcastových aplikacích.
3: Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit, a sám se do toho klasu, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselý. A to i doma. Jenom veselý teda jinak, že ne... Že ne, přesně takové rozpindouřené piu, piu, piu, pojďme něco dělat, vymyslíme další legrandy, uděláme tuhle hloupost, ale být veselej, ale to se pak nachází u těch partnerek, že jste veselí svoji, nebo jakože, že tam máte takový, nebo ne, nemusí to mít každý vztah, ale u mě ten vztah, nebo ten poslední vážný dlouhý vztah, který byl, tak jsme tam měli i svůj jazyk, i svoje legrácky, který fungovaly. Teď jsme se o tom nedávno bavili jako kamarádi po vztahu a bylo mi tam řečeno, že jasně něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
4: Ne, určitě. Tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsili dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený a vůbec nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě stoprocentně investovaný.
3: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakým podcastu, Vašík, že nevím, jestli to je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš teď takovej zachmuřele, no tak jako jo no, protože řeším to, abych uživil tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce. Nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, no, pojďme, jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napranej toho, co dělám, nebo si přeju dělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci 2 dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně... Já potřebuju teď tyhle 2 dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázal asi dohledat.
5: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Here we are.
1: Gorilla od Little Sims a my se blížíme k závěru 9. hodiny.
2: Takže ještě poslouchejte dál Blood Orange nebo třeba Karolínu Beranovou, pak nás čekají další zprávy, tentokrát v 10, tím pádem budou poslední.
3: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
4: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
5: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

Rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Karolína Beranová a její Ferryman se svou kapelou, tahle hudebnice zahraje například na konci léta na festivalu Bezmez Moon Noise ve Velkém Meziříčí. Teď už ale Anna Gažiová, která přináší poslední pondělní zprávy na rádiu Wave. Máme 10. hodinu.
1: Zprávy rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO chce umožnit ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Někteří členové koaličního hnutí SPD a motoristů sobě jsou ale proti. Podporu návrhu tak nejspíš bude muset hledat u opozice. Vysokou šanci ji najít má u hnutí STAN a Pirátů. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohlo začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Ve Francii se setká koalice ochotných, tedy zemí podporujících Ukrajinu proti ruské invazi. Na schůzku dorazí nejméně 25 světových lídrů. Budou jednat o další podpoře Ukrajiny i tlaku na Rusko. Rozhovory se budou týkat i bezpečnostních záruk pro Ukrajinu nebo nových protiruských sankcí. Schůzky se účastní i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. 4 kina v Praze a Brně promítnou ode dneška do 19. července vybrané filmy z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Festivalové ozvěny Šarivary přinesou české snímky Pramen a Čika Čeka i zahraniční tituly oceněné na festivalu v Cannes.
1: Sport.
3: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru. Díky vítězství v Madridu si česká olympionička zajistila účast ve finále seriálu. Ve španělském hlavním městě Horáčková nestratila s Turkyní Gokirovou ani set.
1: Počasí.
3: Dnes očekávejte jasnou až polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 27 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje pondělní ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

complex. I am the truth. President.

0: JVB neboli Joey Valance and Bray a společně s nimi taky Danny Brown na tracku Pack a Punch. No a pokud se vám někde válí přebytečných 630 milionů, tak se můžete ucházet v aukci o kostru, která je přezdívaná Gas. Je to jeden z největších a nejúplnějších dosud nalezených exemplářů Tyrannosaura Rexe. Vypadá naprosto impozantně, podle mě se ho dotknul jenom David Attenborough, nikdo jiný zatím nemohl, ale vy byste to klidně mohli mít, protože muzea na něj nemají peníze.
1: Je to prostě taková jako smutná zpráva, protože Gase objevili paleontologové v oblasti Badlands v americké jižní Dakotě a právě ho pojmenovali podle majiteli pozemku Gerim Gasovi. No a vyprošťování kostí trvalo 3 roky. Další 3 roky zabrala dokumentace a rekonstrukce. Teď už je Gas pohromadě tak, jak byl původně, teda v té míře, v které to jeho zbytky umožňují. No a podle aukční síně Sotheby's právě patří k nejúspěšnějším a nejúplnějším exemplářům Tyrannosaura. Má až 61% zachovaných kostí, na lebce je taky výrazná stopa po kousnutí, kterou utrpěl asi při souboji, takže ho kousnul možná jiný Tyrannosaurus, což způsobilo jeho smrt, jenomže vyvolávací cena prostě nesmí být nižší než $19 milionů, což je teda pro většinu muzeí naprosto nedosažitelná částka.
0: Ta aukční síň argumentuje, že vysoká cena odráží význam nálezu i roky náročné práce, ale hledači fosílí podle ní často investují vlastní peníze a pracují v náročných podmínkách, takže je to i na podporu jich, ale bez úsilí právě těchto lidí by řada kostí zůstala neobjevena nebo by je zničila eroze, no ale zároveň to samozřejmě nahrává tomu, že se to objeví jenom v nějakém jako drahém hotelovém lobby a vlastně se na to nikdo nebude moc dívat.
1: Nebo to bude v nějakém jako lepším případě v nějakém spoplatněném muzeu a podobně. To ale prostě už hold vlastně má na svědomí nějaký místní právní a legislativní systém. Každopádně ten Gas chudák teďka momentálně čeká na to, kdo
0: nemá
1: se ho
0: majitele.
1: Ujme, kdo se ho prostě ujme. Tady ho máte, má rád děti určitě, takže kdybyste si ho chtěli pořídit, tak můžete. Já se trošku obávám toho, že vzhledem k tomu, že tady Gas je vlastně fosílie, že by mohl skončit prostě s nějakým majitelem, který tak trošku bude figurovat v nějakém fosilním průmyslu.
0: Ajajaj.

0: Thanks so much a hejt, teď už nás čeká ale Láska boží, Kristus, Buči, Gaze nebo Sobiboru ve výtvarné tvorbě Tadeáše Pochmana se promítá řada náboženských motivů, aniž by to jakkoliv zavánělo agitací.
1: Jak si svoje témata vybírá a o čem mu přijde zásadní mluvit, poslouchejte už nyní Hergot na našem webu Wave.cz a taky v podcastových aplikacích. Krátká ukázka právě teď.
2: V textu taky zmiňuješ jednu věc, že při tvorbě je pro tebe naprosto zásadní podpora přátel a těch, kteří ti pomohli dotáhnout věci do konce, že bez nich by to nešlo. Řeklo by se, že když člověk tvoří, tak je většinou toho sám. Není tam sám ve smyslu, že by neměl zkušenosti a vzpomínky, takže ty mu společnost nějak dělají. Taky ta momentální inspirace něco dělá. Ale ty si vyloženě na konci toho svého textu zmínil lidi, konkrétní přátelské vazby. Jak to v tom funguje, když přesto v tom momentu, když něco děláš, tak tam asi u tebe většinou nikdo není jiný, nebo je?
3: Ne, to jsem sám, myslím vždycky, skoro vždycky, anebo mi se někdo pomáhá, protože to je třeba moc těžký, nebo je to něco, co neumím. Ale to jsou asi takový dva hlavní problémy, se kterými potřebuji pomoct, když je něco tak těžký, že to nejde udělat, anebo když to neumím.
2: Těžký ve smyslu, že třeba manipuluješ jako s těžkýma materiálama, jako hmotně těžkýma třeba.
3: Jo, jo, jo.
2: Že na to nemůžeš sám to zvednout, nemůžeš to sám utáhnout.
3: Nebo se něco stěhuje, nebo to nemám peníze.
2: No ale teď mě zaujalo to, co jsi říkal, a když to neumím třeba, což je jako pro mě překvapující. Ty jako umělec se pouštíš i do něčeho, co třeba víš, že neumíš? Přijde ti jako součást celý té věci, že se jako vypouštíš do něčeho, o čem zas až tolik nevíš?
3: Jo, spoustu z těch věcí, kde jsem dělal poprvé.
2: To mně přijde skvělý.
3: No, nebo, protože no, jako po dlouhý době
2: zvenku
3: třeba
2: máme takový dojem, že umělec většinou ví, co dělá. Že se pohybuje ve svém oboru právě proto, že si tohle vybral a tu techniku jakoby zvládá. Ale ten přístup, že schválně jdeš do něčeho, kde víš, že na to nestačíš, tak je to jenom tvůj způsob, a nebo je to taky něco, co podporuje i ten ateliér, ve kterém jsi byl? Jo, jděte do toho, o čem třeba ještě tolik ani nevíte? Nebo zahrnu svých možností?
3: Tak když jsem poprvé ukázal fotku té sochy, což je taková velká, prostě docela velká vlastně, že to člověk neunese sám, tak kluci, jako šéfové z ateliéru mýho, Julius s Milanem, tak říkali, to je super, že děláš něco, co jsi ještě v životě nedělal. A vlastně to vypadlo super, oni jsou provázaný ty věci, že když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby provázaný ty věci, že když člověk umí, jakoby, když má dost skillu v tomhle, tak ono se to jakoby ukáže třeba někde jinde, že to je jakoby podobně, jak třeba u lidí, co mě psát, tak to taky to

0: No to bych musel se víc zamyslet, abych neřekl nějakou ptákovinu v tuhle chvíli, ale myslím si, že je tam hlavně ode mě.
1: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Je na čase říct si něco o kulturních tipech a my se zaměříme na program kin, které zase čerstvě vrátila z Karlovarského festivalu, takže úplně plná filmových tipů. To ale nejsou ty, které aktuálně můžete vidět dneska večer, nebo možná to bude jinak, to vám řekne za chvilku. Já začínám v Brně, v kině Lucerna. Věta, kterou často používám, přísahám, že za to nemůžu. Takhle se jmenuje film, který tam můžete vidět od 15. hodiny. V 17:30 večer potom den odhalení, no a v 20:30 se můžete bát s velmi tržně úspěšným a oblíbeným hororem Backrooms. A teď jdeme dál.
3: Kinomost, teda Kinokosmos v Mostě nabízí od 3 hodin odvážnou Vajanu, od 18 hodin odvážného Dalajlámu a jeho oceán moudrosti.
2: Berounské letní kino nabídne Vládce vesmíru, které tam můžete vidět od 9:45.
3: No a v pražském kině Přítomnost, v tomhle butikovém kině, můžete od 17:15 na Zápas století a v 8 hodin večer si taky trochu připomenout Karlovarský festival, na kterém se premiéroval český nový snímek Šimona Holého Čika Čeka. Pokud jste neviděli, tak můžete už dnes právě v Praze v kině Přítomnost od 8.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Fuše a Drive, pokud vás to odvede nebo odveze tohoto počasí někam třeba k vodě, tak je možný dobrý ještě shrnout, jak nás čeká počasí v průběhu tohoto týdne. Možná máte volno a tím pádem mimo sezení v práci budete plánovat i nějaké venkovní aktivity a dneska si říkáte, že máme krásně. To sice jo, Česko totiž podle i rozhlasu čeká nadprůměrně teplý týden. Situace se suchem se ale nezlepší, podotýkají meteorologové. Česko čeká vlastně od severovýchodu na většině míst odpolední teploty nad 25 stupňů Celsia. No a v těch nejteplejších oblastech, jak už tak tradičně to bývá na Moravě a taky v Polabí, se můžete těšit právě na tuhle tu docela zásadní letní atmosféru, ale ve středu už přichází bouřky a tím pádem se vaše letní nálady tak trošku zhoupnou. No a polojasná obloha s maximálním teplotami do 29 stupňů Celsia se nám bude bouřit.
1: To, jak silný ty bouřky budou, prý bude upřesněno na začátku týdne, během dneška nebo úterý, případně se před nimi bude varovat, takže jestli se máte bát nebo ne, to ještě není jisté, určitě jako nestahujte, jak se říká, nestahujte kalhoty před jezem.
0: Broty ještě daleko.
1: Broty ještě daleko.
0: Takže
1: tak.
0: Nevytahujte deštníky, bouřky jsou ještě daleko a možná budou tak
1: ani
0: silné,
1: lodičky.
0: Že vám ani bouřky jako že vám ani deštník nepomůže. Možná to bude na pláštinku anebo prostě na úplný promočení.
1: Ale pokud jste hledali nějaký jako správný týden na to vyjet na vodu, tak ten aktuální týden to možná nebude.
0: Já s tím nemám úplně zkušenost, ale typovala bych, že jako jet na vodě ve člunu, když hrozně prší, není dobrý. Každopádně ve čtvrtek se ochladí a potom už na vás teda nečeká těch jakoby 30 stupňů plus, takže pokud máte naopak třeba vaše bydliště nevybavená klimatizací anebo okna na západ, tak aspoň tohle je dobrá informace, že se třeba vyspíte konečně.
1: Více na serveru i rozhlas, před námi Twice a taky Underscores a potom už střídání s Jardou Petříkem.

0: Underscores, tell me you want it. Teď už Jarda Petřík, Kardo, řekni nám, že to chceš, prosím tě.
1: Ne, já vím, co chcete vy, ahoj.
0: Ahoj.
2: A co chceme?
1: Chcete se určitě někde vykoupat venku, kde nejsou lidi.
2: A synice taky.
0: Aha, tak aha, to zní, že no, přinášíš tip, ale možná jo, jenom na jsem... dnešní den a ne na zbytek týdne, protože pak už to úplně tak nepůjde s tím koupáním.
1: Půjde, já myslím, že jenom zítra a pozítří mají přijít možná nějaké lokální bouřky, ale do konce týdne mají být
2: řekni,
1: zase třicítky.
2: Tak řekni kam.
1: To já vám teďka neřeknu, ale můžu vám prozradit, že zase změním kulturistán na koupací stán a přinesu vám tak jako před těmi čtyřicítkovými teplotami dva týdny zpátky, jak byl ten šílený víkend, tak jsem si zase stalo takové menší typy na ať už přírodní nebo lidské takzvané koupaliště a biotopy a jezera a lomy, kde pokud možno je co nejméně lidí a co nejvíce čisté a chladné vody.
2: Tak tady slyšíte, že Jarda Petřík, bývalý prostě mistr oslích můstků, bude tentokrát mistrem skokanských můstků.
1: Jo, no, taky.
2: Přivede vás prostě možná do hrobu s tím, až skočíte do nějaké ledové nádrže anebo taky k nějakému příjemnému osvěžení. Jsem zvědavá, jak moc aktuálně máš jakoby v Merku stav právě znečištění a synic, takhle jako v červenci těch nejrůznějších míst, ale to už je na vás.
1: I na to existuje skvělá aplikace, kterou také mohu zmínit.
2: Takže prostě mapa špenátu společně s Jardou Petříkem se loučíme. Buďte svěží, pá.
0: Ahoj.
3: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
4: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
5: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
5: Čelisti.
4: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Jedna kouzelnická Dua Lipa a Houdini, ještě předtím Rachel Chinoriri se songem I'm Not Perfect, But I'm Trying. Já to samozřejmě dneska taky budu zkoušet. 6 minut po 11. dopolední vás ze studia Rádia Wave ještě jednou po Tereze a Filipovi zdraví Jarda Petřík. Za chvilinku na vás bude pomrkávat Charlie XCX v nové singlovce Wink Wink. Do 12. třeba taky Fred Again, Cadence Weapon a nebo Impress Off. Budu pro vás mít i ukázku z nového hotspotu, jak už jsem tady sliboval při předávce, tak kromě kulturních typů i nějaké ty koupací, protože tenhle týden bude opět ryze letní. No a z dalšího obsahu třeba v příští hodince telefonát s Petrem Wagnerem, který vás pozve na aktuální vydání Hergotu a taky ukázky z nejnovějšího vydání Studovny a nebo třeba shrnutí toho nejzajímavějšího, co se podle Rádia Wave stalo v muzice v první půlce letošního roku.

0: Poflouhájou už teď pro vás mám v pondělním On Airu na Waveu připravenou ukázku z nového dílu podcastu Hotspot o tom, kdy vlastně člověk pozná, že je dospělý. Sára Chabulka-Sima a Barbora Součková v novém díle přiznávají, že na tuhle otázku pořád nemají odpověď a společně zjišťují, proč se tenhle pocit, který zaplavil sociální sítě, týká tolika lidí kolem třicítky a jestli je to jenom generační sebeironie nebo se opravdu proměňuje samotná představa dospělosti. Celý díl na wave.cz a v podcastových aplikacích. Teď si poslechněte ukázku.
1: Mě hned na úvod tohle tématu zajímá, Sáry, jestli si přijdeš dospělá.
2: No to je super otázka, absolutně vůbec. Jako ta představa, že moje mamka měla v mém věku první dítě, je extrémně děsivá. Já si neumím představit, že bych teď měla někoho učit něco o životě, protože já sama nevím, jak 90% věcí funguje a pořád doufám, že přijde nějaký procitnutí, kdy teda najednou budu ten dospělý člověk, co má všechno pod kontrolou. Akorát, že vůbec, že jo, protože je to mýtus.
1: No, já jako to mám stejně, bych řekla.
2: No, a tak pokračuj, co ty, Baru?
1: Mně přijde, že se ve mně tak jako rozpolceně bijou dvě takové jako osobnosti, protože někdy si přijdu svojí prací nucená dělat věci, co jsou extrémně dospělý a mám pocit i hodně zodpovědný, protože mimo Waveu je moje práce taky spojená třeba s působením na vysoké škole a tam už jsem se transformovala do role třeba pedagožky, což je vlastně papírově hrozně dospělá role, ve který teda dovedu fungovat. Ale jindy si taky pořád přijdu jako taková furt dost random teenagerka, což už ale vlastně jako dost dlouho nejsem. Hodně věcí neznám, nerozumím jim, často vůbec jakoby nevím, co po mně ten dospělej svět vlastně chce. A hlavně, když třeba každý rok přijde na přetřes téma, jako je daňový přiznání, tak tam většinou někoho, kdo je ten takzvaný adult pro max, jako třeba naše úžasná paní z účetního oddělení, kterou tímto zdravíme, fakt potřebuju, no.
2: Já jsem hodně přemýšlela nad tím, jak často vlastně ty Adult Pro Max ve svém životě vyhledávám, jak často jim volám, myslím třeba svoje rodiče nebo bráchu. A myslím si, že to mám vlastně hodně specifický kvůli tomu, že mám rodiče přes půlku republiky, takže nemám takový tendence jim volat, když se cokoliv pokazí, protože přece jenom s těma praktickýma věcma mi na dálku asi nepomůžou. A navíc jsem k tomu byla podle mě dost vedená a mám naopak velký problém si říct o pomoc. Vždycky se snažím všechny praktické věci zvládnout sama, i když vím, že mám okolo sebe spoustu skvělých lidí, kteří by mi s tím rádi pomohli. Ale zároveň si myslím, že taky hodně dělá už jenom to samotné vědomí, že ten telefon kdykoliv můžu zvednout, zavolat bráchovi nebo rodičům a oni mi vždycky pomůžou. Myslím si, že to vědomí nějaký záchranný sítě dělá hrozně moc. To přece jenom taky není samozřejmost.
1: Z mý zkušenosti, když to vztáhnu tady na tu nejbližší rodinou záchrannou síť, tak tam jsem si vědomá toho, že jsem měla velikánský štěstí a mám navíc tu síť hodně blízko u sebe. Takže já jako asi jsem trochu víc konzultující, ale taky ne úplně ve všem, protože se jako snažím si možná i sama před sebou dokázat, že ty dospělé věci přece zvládnu, ale občas jsem prostě fakt úplně ztracená, jako třeba v případě těch daní, no.

Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Mišino v pondělním On Airu na Wave. My teď zamíříme společně s naší zprávařkou Anou Gažijovou do Polska. Ahoj.
2: Ahoj.
1: A to konkrétně za jedním konkrétním polským politikem, který stojí před soudem kvůli Šrekovi, protože byl obviněn z urážky polského prezidenta Karola Nawrockého poté, co na sociálních sítích sdílel obrázek, který ho podle polského státního zastupitelství přirovnával právě k téhle animované postavičce. Mě samozřejmě zajímá, o jaký příspěvek konkrétně šlo.
2: Tak případ začal v srpnu loňského roku, kdy regionální politik Polské lidové strany, která je momentálně vládní stranou, Wojciech Ślusarczyk, sdílel na svém facebookovém profilu animovaný obrázek prezidentovy manželky Marty Nawrockské, na kterém byla vyobrazena v historickém královském oblečení. Obrázek byl mimochodem v té době populární mezi prezidentovými příznivci. Ale politik k němu připsal větu "A kde je Šrek?", což následně vyvolalo kontroverzi. No a pak přišlo krátce poté trestní oznámení od jednoho z příznivců strany PiS, no a tedy Pravo a spravedlnost, která je momentálně opoziční stranou a která podporovala právě Karola Nawrockého v prezidentském klání, v prezidentských volbách. No a minulý týden pak polská média informovala, že státní zastupitelství Ślusarczyka obvinilo z trestného činu urážky prezidenta a také z urážky prezidentovy manželky, co by soukromé osoby.
1: A už víme nějaké reakce zmíněného politika, jak se k obvinění staví?
2: Tak Ślusarczykův advokát uvedl, že příspěvek nebyl mířený jako satira na prezidentský pár, ale na autory původního obrázku, který podle politika nebyl úplně povedený. No a sám politik potom v postu na sociálních sítích poznamenal, že vlastně animovanou postavu Zlobra považuje za sympatickou, má ji opravdu rád a také se ironicky dotázal, jestli nemá polská prokuratura vážně nic lepšího na práci, než se zabývat takovýhle nesmysly, jako je obrázek nebo přirovnání ke Šrekovi.
1: Tak uvidíme, jak to soudní stíhání dopadne. Detaily o něm v tuhle chvíli najdete už i na našem webu sekci Wave News. Ano, díky, hezký pondělí.
2: Tobě taky.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Čest práci, soudruzi.
5: Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
6: To se nedá.
4: To udělám jako vždycky.
7: Ona prehliadka, ta to zachrání.
4: Vy se mi líbíte.
8: Kdybyste chtěla, byste se mohla přijít mrknout na natáčení.
9: Filmová retrosérie Volha.
4: To se bude divákovi páčit.
10: Byl bych moc rád, aby některé věci zůstaly mezi námi.
9: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krátce po 11:30 pro vás mám výstavní tipy, i když pondělí většinou bývá tradičně dnem, kdy mají galerie zavřeno, nějaké ty výjimky se najdou. Dneska navíc jedna výjimka s vernisážemi, a to konkrétně v kroměřížské galerii Pekelné sáně, kde dnes budou zahájeny hned 4 výstavy, a to Evy Macekové pod názvem Green Screen, Svetlany Fialové s názvem výstavy Růža Maxink, potom Richarda Štipla La Petit Mort a taky Terezy Holé pole těla. Takže pokud chcete vidět tvorbu těchto 4 umělkyň lomeno umělců, tak dneska máte možnost v rámci vernisáže výstavy v kroměřížské galerii Pekelné sáně. Prostor, který má tradičně otevřeno i v pondělky v Praze, tak to je třeba kampus Hybernská. Aktuálně je tam k vidění výstava Jana Vytisky pod názvem Dovsi, kam jsi nikdy neměl zabloudit. Tvorba tohoto umělce představuje výrazně rozpoznatelný a v českém kontextu etablovaný vizuální rukopis. Výstava v kampusu Hybernská potom nabízí takový ucelený vstup do jeho obrazového světa, který se rozvíjí jako svébytný mytologický skanzen různých postav, rituálů a taky symbolů. No a právě tahle schopnost propojit na jednu stranu lokální folklorní imaginaci a na druhou univerzálně srozumitelný jazyk současné malby činí dílo Jana Vytisky čitelné i v mezinárodním kontextu. Vstup do galerie je přes kavárnu Campus.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Prý že rapper s největší slovní zásobou v angličtině, Aesop Rock, a tohle byla jeho věc pojmenovaná Mindful Solutionism, pár minut před pondělním polednem. Do 12. v dnešním On Airu na Waveu ještě Empress Of, taky Adventures, a nebo Soccer Mami.
1: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.

Rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Warpovští Chick Chick Chick a jejich slide v pondělním on airu na Waveu krátce popolední. Před námi už za chvilinku novinka od Olivie Rodrigo v podobě spolupráce s Robertem Smithem z The Cure, What's Wrong With Me. Taky v téhle hodince zazní třeba Jessie Ware, se kterou si budete moct zaspívat Ulala, a nebo Anki či Lauren Hibbert. Určitě pro vás budu mít první z koupacích tipů a už teď vám můžu doporučit sledování webovek koupacívody.cz, která tak nějak schromažďuje informace o kvalitě vod. Bere to od krajských hygienických stanic, které pravidelně sledují vybraná místa a zároveň taky samotné provozovatele koupališť. No a na těchto stránkách tak můžete najít dobře shrnuté informace o tom, kde se ještě aktuálně dá koupat, aniž byste potom vylezli z vody takzvaně plný sinic. Takže rozhodně koupacívody.cz doporučuju, samozřejmě tam nenajdete úplně všechna místa, ale myslím si, že jako nějaký základní rozcestník velmi praktická stránka. No a teď už slibovaná Olivia Rodrigo a Robert Smith a za pár minut taky telefonát s Petrem Wagnerem, který vás pozve na nejnovější vydání Hergotu, který jste v premiéře mohli slyšet tradičně včera v podvečer.

0: 18 minut po 12. hodině v pondělním On Airu, teď ve vysílání Rádia Wave taky Petr Wagner z Hergotu, a to na telefonu. Ahoj Petře.
1: Ahoj, zdravím všechny, co poslouchají teď.
0: A zvát vás samozřejmě budeme na nejnovější vydání Hergotu, které jste v premiéře mohli slyšet včera v podvečer. Hostem byl Tadeáš Pochman a tentokrát jste tak trošku zavítali do výtvarného světa, jestli se nepletu.
1: Je to tak, Tadeáš čerstvě absolvoval AVU a nás zaujal posudek, který v rámci oponentury k tomu napsal Petr Vizina, což je jednak můj kamarád, ale jednak je to taky teolog. A ono se úplně nestává tak často, že by na výtvarnou práci psal teolog posudek z teologických pozic, tak jsem si říkal, vrhneme se zase do toho riskantního tématu, že budeme v pořadu, který je zvukový, vyprávět o vizuálním umění. No. A jelikož je to u Tadeáše spojeno i dost s jeho osobním příběhem, tak ještě i ten žánr HLP, hluboký lidský příběh.
0: No a jak moc myslíš, že se vám povedlo tu tvorbu Tadeáše Pochmana popsat našim posluchačům?
1: Já si troufám tvrdit, že se to v rozhovoru nějak zadařilo, protože ta jeho tvorba je tak úzce spjatá s jeho bezprostředními zážitky, hlavně z cest, ať už na Balkán nebo na Střední východ třeba, že vlastně šlo mluvit o těch jako souvislostech té tvorby a kde se ty témata vynořujou. Tadeáš má nějaký jako decentní křesťanský duchovní základ z rodiny, hlavně skrze babičku, ale on tam dost otevřeně mluvil o tom, že se mu začalo téma víry vynořovat při jeho cestách a při rozhovorech s lidmi z jiných jako kulturních kontextů, a to se mu pak začalo vlastně vtiskávat do tvorby, což je myslím taková jako ideální cesta, jak se náboženská témata můžou vůbec do výtvarné tvorby dostávat, protože to není jako vnucená věc, ale vychází to z nějaké jako žité zkušenosti.
0: No jak to tak poslouchám, trošku jste asi přetékali do Casablanky zároveň.
1: Myslím si, že jo, ale tak jako zdravým způsobem, že si to určitě nekonkuruje, ale myslím si, že ti, kdo poslouchají Casablanku, myslím, tenhle ten díl taky můžou ocenit. I když tam nešlo o cestování jako o ten proces, ale jako spíš o tu nabitou zkušenost a vlastně o strašnou spoustu rozhovorů, které člověk třeba vede lámanou angličtinu a přes ten handicap jazyka se stejně dostává k dost hlubokým tématům. Tady až opakovaně říkal, prostě nestalo se, že by na téma víry nedošlo. Po každý.
0: Já to samozřejmě nemyslel ve špatném, tu připomínku s Casablankou naopak, protože to cestování častokrát může být samozřejmě i o tom potkávání různých lidí a kultur. Pokud člověk samozřejmě odstřihne tu přírodu, tak znám i ze svého okolí spoustu lidí, kteří cestují i kvůli tomuhle.
1: Je to tak, no.
0: Takže nejnovější Hergot už v tuhle chvíli na našem webu k poslechu, pokud jste ho včera v premiéře nestihli v našem vysílání. Petře, díky za pozvánku k němu a krásný pondělí.
1: Taky přeju krásný pondělí všem, ahoj.
0: A před náma teď playlistu Jesse Ware a nebo Ray.

0: Love Me, Ayana Lee v pondělním On Airu na Waveu a před námi už za chvilinku The Horrors, navíc ještě jako pozvánka na dnešní devátou večerní a na aktuální vydání stage, kde vám nabídneme koncert právě téhle britské kapely, a to z letošního ročníku festivalu BBC Radio 6 Music. Pokud The Horrors nedej bože neznáte, tak vězte, že je to samozřejmě britská skvadra, která existuje už více jak dvě dekády. Ve své tvorbě propojuje garáž s postpunkem i řekněme gotickými vlivy a občas i nějakou tu experimentální elektroniku. No a jejich přes dvě dekády dlouhé působení na scéně je do dneška řadí mezi hodně výrazná jména britské alternativní kytarové scény. My si zahrajeme jednu ze starších věcí, no a dneska od 9 hodin večer můžete slyšet, jak jim to funguje naživo s aktuální tvorbou díky zmiňovanému záznamu na naší stage. Laďte Wave v 9.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden koncertní a dva koupací tipy. Začneme muzikou. V Ostravě do provozu dneska můžete zajít na francouzsko-korejsko-mexický chapadlovitý one man band Octopulpe. Neboli jeden polonahý multiinstrumentalista, který osciluje žánry mezi matrokem, hardcore punkem a geekcorem a rozhodně neskutečně živelnou energií, kterou si můžete užít právě dneska v Ostravě. Provozu. Začátek je o 9:30. Octopulpe. No a teď už ty dva koupací typy. První míří na Vysočinu, aktuálně mnou osobně vyzkoušené koupaliště Luka nad Jihlavou, kam můžete bez jakýchkoliv strachů vyrazit i s malými dětmi. Jednak skvělé brouzdaliště právě pro ty nejmenší a druhak 50-metrový bazén, kde si můžete i regulérně zaplavat, čistá voda. No a rozhodně i příjemné prostředí, prostor, který byl před pár lety zrekonstruován, a pokud tam nevyrazíte o víkendu, ale řekněme v týdnu, v těch méně exponovaných časech, tak si myslím, že by tam ani nemuselo být nějak extra narváno. Koupaliště Luka nad Jihlavou, jeden tip pro ty, kteří to mají blízko na Vysočinu. No a druhý tip míří na sever Čech, do Hrádku nad Nisou, kde je skvělý koupací povrchový lom Kristýna, navíc i s kempem v nejbližším okolí a hlavně s čistou vodou, která vydrží až do začátku září. Oskoušeno takzvaně na vlastní kůži díky festivalu Shotgun, který se v tomhle areálu taky pravidelně každý rok koná a mimochodem letos po více jak 20 letech naposled, takže zároveň to můžete brát i jako pozvánku na poslední letošní ročník Shotgun festivalu na začátku září a pokud bude skvělé počasí, tak i v tom září se v tomhle prostoru Kristýna dá velmi dobře koupat taky.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Za 5 let možná umřeme ve spánku. Závěr skladby od Lauren Hibbert, která už vše podstatné říká svým názvem Sugar Daddy. 12 hodin a 51 minut, pondělní on air na Wave, za chvilinku zase s jedním domácím jménem Amélie Siba a její track One Food, a do té 13. stihneme taky ještě například The Go Team.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: ráno žrany.
1: Hned dva pohledy na současný britský rap teď můžete slyšet v pondělním On Airu na Waveu, ale proč no, jeden jste právě teď doposlouchali a druhý bude následovat. Tohle byl Fake Mink a jeho spolupráce s Echo2K a Mekatokem na songu Maka. No a před námi novinka od Fimi Guerrera, který je sice britský rapper, ale kořeny má v Nigérii a v jeho tvorbě to částečně určitě rozeznat lze. Jeho nejnovější track je spolupráce s polsko-anglickou dvojicí Bass Victim, jmenuje se Daty. No a pustím vám ji samozřejmě v zápětí, jinak do 14. v playlistu třeba taky domácí February, nebo Vírsky a Toyota Vangelis. No a z dalších novinkových položek můžu určitě slíbit i eBay se songem Moshpit.

0: Smack One z nové desky, kterou si nadělil ke 40. nám, kdyby mu náhodou někdo nedal dárek. Tohle byla skladba pojmenovaná Beverly Hills. Jinak pokud chcete vidět víc o vzniku téhle desky obecně o Smackovi právě, řekněme, v roce 2026, tak doporučuji rozhovor v rámci našeho podcastu Excalibur. Teď pozvánka na nejnovější studovnu, ve které se tak nějak navazuje na minulý díl nebo předešlý díl s novinářkou Veronikou Capákovou, kde se rozebírala nová kniha Generační konflikt, kterou vydala se svým kolegou ze stejnojmenného podcastu Petrem Honzejkem. Psala ji částečně v Guatemale, kde se věnovala i španělštině. No a celou epizodu studovny najdete už teď na wave.cz nebo v podcastových aplikacích. Ve vysílání následuje ukázka.
1: Žila jsem u guatemalské rodiny, u guatemalská mamka se jmenovala Lety a vařila strašně dobrá jídla. Bylo to úplně naprosto boží, měla jsem tam svůj pokoj, měla jsem tam i další právě studenty, takže nás bylo asi 6-7 a třeba po večerech jsme hráli hru, která se jmenuje Loteria a to je něco jako bingo. A byly takové jako španělské kartičky, takže i díky tomu, vlastně, že jsem žila v té rodině, jsem se dál učila španělštinu.
2: Měla jsi nějaký takzvaný kulturní šok, něco, co tě překvapilo na té kultuře?
1: Určitě, protože Guatemala je barevná, ale chaotická země. Tam jedete 30 km 2 hodiny autobusem a nejsou tam zastávky. Takže vy nevíte, kdy jede ten autobus. Vy tam prostě přijdete a počkáte a ten autobus buď pojede nebo nepojede. Ty ženy tam nosí furt stále tradiční guatemalské oblečení, tak je to takové jako krásné, protože je to úplně jiná kultura a zároveň tam ale vidíte jako velkou chudobu třeba. Vidíte tam tuktuky, se tam mísejí, jsou tam plno marketů, kde každý něco prodává, každý se snaží, protože tam není moc práce. Takže lidé pak prodávají to, co třeba vypěstovali na svých polích nebo ryby, které chytili. A tak to byl jiný svět úplně.
2: Jak jsi mezi tímhle vším dokázala najít čas na psaní knížky?
1: No, byla to jedna z těch obětí, co jsem musela udělat, ale zas tak velká oběť to nebyla, protože já jsem si řekla, já jsem žila v městečku San Pedro, La Laguna, právě které je jedním z těch vesniček nebo městeček podél toho jezera Atitlán. A já jsem si řekla, že když teda musím tam psát, protože se jinak to nedá, tak aspoň si to udělám hezké a chodila jsem různě po kavárnách a tam jsem psala a většinou po večerech, po nocích.
2: Kdybyste chtěli vidět víc o knize Generační konflikt, tak si určitě pusťte ten minulý díl, kde jsme to probírali víc. Jsi mladá novinářka, lidi tě můžou znát taky z Instagramu, protože jak už jsme říkali, jsi součástí profilu Novinářky bez přetvářky. Pojďme představit ten váš projekt. Kdo jsou Novinářky bez přetvářky?
1: To je projekt tří mladých novinářek z různých médií. Katka pracuje v Seznam zprávách, Kristýna v České televizi a já tedy v Hospodářských novinách. A my se snažíme sdružovat lidi, kteří se zajímají o novinařinu, snažíme se ukazovat zákulisí novinařiny a práce v médiích, snažíme se ukazovat, že to je ta nejlepší práce na světě, kterou můžete dělat, ale že sebou obnáší taky spoustu strastí a starostí a nervů a tlaků, co musíte prožít.
2: Měla jsi to vždycky tak, že jsi chtěla dělat novinařinu?
1: Docela dlouho už jsem věděla, že bych to chtěla dělat. Někdy od 9. třídy nebo na základce už jsem strašně to toužila potom tuhle práci dělat. Dělat rozhovor s kýmkoliv, kdykoliv, o čemkoliv, to je úplně krásná věc.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Hokejka a Check Your Face. Letošní ročník starterů už má samozřejmě dávno svého vítěze známého, ale to neznamená, že by o prázdninách takzvaně pauzíroval. Dneska se například můžete těšit na studiovou výzvu startérů, která už má své šťastlivce, a to konkrétně mladou kytarovou kapelu Louký a taky písničkáře Vétise, kteří získali možnost tvořit a nahrávat v pražském studiu Andel Sound. No a vy se tak dozvíte, jakých nových zkušeností nabyli jak Louký, tak Vétis, taky co nejstrašnějšího se jim při nahrávání stalo a jak se s nimi spolupracovalo zvukovému mistrovi Ericovi Stevensonovi. Mimo sezónní vydání startéru laďte tradičně jako každé pondělí i dneska od 8 hodin večer.
1: Startér. Hitparáda neobjevených. Máte na

0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže.

0: Dum. Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tentokrát jeden divadelní tip, jakkoliv divadla přes léto většinou mají prázdninovou pauzu, tak třeba v Praze můžete dneska od 8 hodin večer zajít do studia Hrdinů a užít si taneční představení s názvem Fata Morgana, choreografa Pavla Sakoviče, který předkrývá a odkrývá romantickou krajinu. Prostřednictvím komplexního světelného, prostorového i zvukového designu zkoumá koncept noci jako mystéria, díky kterému se obyčejné předměty, zvuky a těla stávají jinými a tajemnými. Skupina tuláků se pohybuje s obezřetností, jednou v neobyčejně pomalém gestu, jindy se chvěje vzrušením z neznáma. No a všechno to začíná setkáním skupiny lidí na blíže neurčeném místě, kteří simultánně vysloví jednu větu. Naštěstí se vydáváme stejným směrem. No a od té chvíle kráčí zpět a hledí na neustále se proměňující krajinu, jako by byly znásobenou postavou z romantické malby. Po nespočet nocí a dní pomalu splývají s prostorem a sami se stávají krajinomalbou. Fata Morgana, taneční představení ve studiu Hrdinů dneska od 8 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Skladba pojmenovaná Suma Root, pokud byste náhodou netušili, číže kořen to je, tak vězte, že suma je rostlina, kterou najdete v Amazonii. Bylina využívaná ke zmírnění únavy nebo podpoře imunity se stala inspirací pro tenhle track londýnského klubového producenta Pigmenta a není jediný na EPčku pojmenovaném Ginseng, co se týče rostlinné inspirace, protože každá ze čtyř skladeb je pojmenovaná po rostlinách s regenerativními účinky. Tak doufám, že vás patřičně osvěžila krátce před druhou odpolední. On v On Airu na Waveu docela ještě Princess Chelsea anebo Zdeněk Lichnovský.
1: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánrů hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Jsem pro všechny, kteří se na sluníčku v uplynulých dnech spálili, já jsem to taky celkem zvládnul. Thea Sophia a věc pojmenovaná Burn. A před námi už novinka z Kanady, tohle je písničkářka a taky modelka Sophia Stell. A novinková záležitost, která se jmenuje Molly in the Club.

0: Letos jsme si pro vás v polovině roku připravili, řekněme, takovou rekapitulaci toho nejzajímavějšího, co se událo v muzice za prvních 6 měsíců roku 2026. Naše hudební redakce ve spolupráci s těmi, kteří mají stanici Rádia Wave nejblíž, pokusila okomentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Bilance je samozřejmě k poslechu celá na našem webu i se speciálním playlistem. No a vynesená témata zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujícím se digitálnímu marketingu, český rapový beef roku, taky záslužné počiny producenta Dylana Bradyho, významné jaro pro Slacker Rock nebo AI skandál, který zarezonoval i v Česku. Hudební žebříček horně bohatý na typy, co teď poslouchat, včetně mého skromného ambientního příspěvku, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí a jak už jsem zmiňoval, už teď ho najdete na našem webu wave.cz. Následuje krátká ukázka s povídáním hudebního dramaturga Filipa Černého a hudebního redaktora Waveu Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půlrok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu, zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem, mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i Ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave. Radio Wave.
4: Prostor české scéně.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 4 kinotipy a navrch ještě jeden ten koupací. Začneme na Jižní Moravě v Brně. Kino Lucerna dneska od 3 hodin promítá snímek Přísahám, že za to nemůžu. Od 17:30 den odhalení a ve 20:30 horor Backrooms. Most a kino Kosmos, ve 3 odvážná Lajána a v 6 Dalaj Láma, oceán moudrosti. Vládce vesmíru si můžete užít v letním kině v Berouně dneska od 9:45. No a z Prahy tady mám přítomnost Boutique Cinema, kde dávají na výběr ze zápasu století v 17:15 a nového snímku Šimona Holého Čika Čeka v 8 hodin večer. A teď už ten koupací tip, zase jednou něco pro pražské, ani ne hodinku vlakem z hlavního nádraží, pokud dojedete do Čelákovic, tak dá se říct u soutoku Jizery s Labem najdete bývalou pískovnu mezi mosty nebo Malvíny, chcete-li, kde se dá velmi dobře koupat z té části kolem řeky Labe. O víkendu asi úplně ne, to tam bývá natřískáno, ale myslím, že když vyrazíte v týdnu, tak byste si tam nějaké to soukromé místečko mohli najít. Krásná voda, spousta stromů, takže rozhodně doporučuji. U Čelákovic, po případě u zastávky Lázně Toušeň, jezero mezi mosty.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartníkovou. Dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Co nevidět, vydá R&B a funkový zpěvák Steve Lacy novou desku, jmenuje se Oh Yeah a bude na ní i tahle spolupráce se zpěvačkou, kterou velmi dobře znáte z playlistu Rádia Wave taky, SZA. Věc pojmenovaná Is It Cool, jedna z dalších červencových novinek v našem playlistu. No a za pár minut už třídání za Mikem, dneska od tří tady s váma bude Kája Vladika.

0: Američanka Oxys a song pojmenovaný Fingerling a naproti mě už ve studiu Kája Valadyka se s brusunovým přelivem na hlavě. Čau.
1: Krásné odpoledne, odpoledne posluchači, posluchačky, je to tak, je ze mě blondýna.
0: No a zároveň taky s tričkem Čika Čeka, novým filmem Šimona.
1: Já se moc těším, nový film Šimona Holého, našeho bývalého kolegy, tedy ve Varech jsem sice nebyl, ale jdu dneska večer, takže se moc těším.
0: Takže jsi ještě neviděl výsledek?
1: No dneska večer ho uvidím, takže čekám, že ukápne slzička.
0: Tak si užijte dnešní odpoledne s Kájou Vladykou, no a zmiňovaný snímek jsem taky měl pár minut zpátky v kulturních typech, takže případně čekněte, kde všude ještě Čiku Čeku můžete v rámci těch after Karlových varů screenings takzvaně vidět.
1: Vamos, čikas, čekas.
0: A já tady budu zase zítra, užijte si odpoledne s Kájou.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Čau, já jsem Libor Snek, druhý z kapely Síček, posloucháte Rádio Wave.

0: Rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

To byl Kimo s peckou All Talk na vlnách Rádia Wave v 7 minut po 15. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně. Nám začíná společné pondělní odpoledne v pondělí 13. července. Svátek má Markéta, takže všechno nejlepší všem Markétám, Markétkám. Doufám, že se máte krásně všichni samozřejmě. V této hodince, než budou 4, tak nás čekají například tipy na filmy, na kina. Dáme si možná i nějaké ty novinky ze světa, no a z playlistu už je před námi Fušej, Kaja nebo Alt J.

0: To byly Alt J na Radio Wave v 15 hodin a 16 minut a my si teď poslechneme ukázku z letního speciálu herního podcastu Quest. Tentokrát s tipy na spoustu herní hudby, která vám navodí tu pravou letní náladu. Celý díl najdete na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
3: Lukáši, co je tvým neautomobilovým snem v rámci jako letních soundtracků?
4: No, spíš jsem se právě zamýšlel nad tím, že my jsme tady hodně popsali takové ty soundtracky, která na pláž, k vodě, k nějakému cachtání, k nějakému řízení, odjíždění do západu slunce, nebo jenom prostě kamkoliv nás napadne. Tak já si pak říkám, že jako léto taky pojďme být realističtí. Ostatně ta šívená vlna veder, co nedávno udeřila, tak nám připomenula, jak léto může být velmi jako náročné i pro ty, kdo ho mají rádi, a to já nejsem, takže pro mě to bylo dvojnásob náročné. A říkal jsem si, že vlastně existuje taky takové jako léto, které vlastně v němž roztávají nějak zábrany, v němž pak přichází třeba ten večer a je čas na nějakou letní neplechu a tak podobně. A k tomuhle mi strašně zase na první dobrou, podobně jako ten Outrun, tak mě vytanuly soundtracky od mého oblíbeného herního vývojáře, který zároveň dělá muziku k těm svým hrám, dřív ji dělal se svojí, myslím, že byly trio Archipelago a teďka už to dělá sám a je to chlapík, který si říká Cosmo D a mohli jste od něj hrát třeba The Norwood Suites to byly, nebo Tales from Off-Peak City. Off-Peak byla vlastně jeho taková úplně první věc a pak já bych hrozně doporučil záležitost Better Out at Club Low, která jednak všechno to jsou super zajímavé hry a hodně jako své rázné, ale ty beaty, které tam znějí, tak to jsou... Ty by byly odpovědí, kdybych je tady uměl na tu hubu napodobit, tak to klidně udělám, ale dáme to tady do nějakého toho playlistu, až to můžete pak poslechnout, ale byly by přesnou odpovědí na to, co ty si Jardo říkal, jako co je ten jiný, ten, co je to alternativní léto. A já si myslím, že když jsem si to teď jako pouštěl před dnešním dílem, tak úplně jsem si představil takovou nějakou alternativní realitu, ve které je stejně příšerné léto, a vy se před ním jdete schovat do nějakého klimatizovaného nákupního centra, ale to centrum není jako, nevím takhle jak na vás, ale na mě už opravdu tahle ta místa působí velmi jako svíravě a trávím jich nejradši co nejméně času, oproti tomu, když mi bylo 10 a myslel jsem, že je to nejlepší místo na světě.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
5: Český rozhlas Radio Wave.

To byli Earl Sweatshirt a Mike v 15 hodin 28 minut na rádiu Wave a já mám pro vás jednu pro mě docela překvapivou novinku ze světa, která se týká mého oblíbeného zeleného mužíčka, a to Shreka. Nicméně překvapivé na tom je, že kvůli Shrekovi by mohl jeden polský politik skončit před soudem. Postnul totiž na sociální sítě fotku prezidentovi manželky, ke které napsal: a kde je Shrek, což tedy vzali všichni jako urážku prezidenta, což je očividně v Polsku trestným činem. Takže teď kvůli tomu možná skončí před soudem, nicméně tento politik se brání, že to tak nemyslel, a samozřejmě, že hlavně to přece není urážka, protože Shrek je kladná postava, s čímž já musím říct, že souhlasím. Skoro bych až řekl, že Shrek je jedna z nejkrásnějších, nejvíc charismatických, komplexních postav v historii kinematografie. No tak uvidíme, jak dopadne toto drama v Polsku. Nicméně, pokud máte třeba taky rádi Shreka, tak mám pro vás jeden takový tip. Na 29. července, kdy můžete na Shreka pod Širák s ostatními lidmi se podívat v letním kině Klubovna v Praze. To je tedy až za 2 týdny, no a pokud byste chtěli do kina vyrazit už dneska večer, podívat v letním kině Klubovna v Praze. To je tedy až za 2 týdny, no a pokud byste chtěli do kina vyrazit už dneska večer, tak tipy na kina na celou

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 35 minut v pondělí 13. července. Já už mám pro vás tipy na kina. Dneska od Brna až po Prahu. Začínáme brněnským kinem Lucerna, kde můžete dneska vidět nového mimozemského Stevena Spielberga, tedy film Den odhalení v 17:30, nebo potom v 20:30 nový hororový hit Backrooms. To je brněnské kino Lucerna. Kině Kosmos v Mostě můžete dneska od 18 hodin vidět dokument Dalaj Lama Oceán moudrosti, který zachycuje život nejvýznamnějšího duchovního představitele Tibetu od roku 1991 až do roku 2022. V letním kině Berouně můžete dneska pod Širákem vidět akční sci-fi Vláci vesmíru ve 21 hodin a 45 minut. A poslední tip putuje do pražského kina Přítomnost Boutique Cinema, které má dneska na programu sportovní dokument Zápas století ve 17:45 a ve 20 hodin potom snímek Čika Čeka, na který já mám zamířeno, moc se na to těším. Je to film našeho bývalého kolegy Šimona Holého s Janem Cinou v hlavní roli jako drag queen z Paříže na české vesnici, takže na to já se moc těším. Kino Přítomnost dneska večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Bylo 3:15 a na rádiu Wave doznívá kalifornská hiphopová skupina Paris, Texas s trackem Red Eyes, Blue Hearts. Ještě než budou 4, tak si dáme jiný metro, Nogu RS, LA Priest, anebo skvělou Kim Petras, no a hned po 16. hodině na vás čekají Georgia Smith nebo Young Lean a Blady. U mikrofonu je pro vás až do 6, Kas Vladyka.
1: A jsem nadšená.
2: Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z pražírny kávy Mama Coffee. Kávu si můžete zakoupit v e-shopu nebo v některé z kaváren Mama Coffee. Krásné léto se skvělou kávou vám přeje Mama Coffee.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
4: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

To byli Young Lean a Blady na Radio Wave 5 minut po 16. hodině. Nám pokračuje pondělní odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte. Je pondělí 13. července a slaví se Mezinárodní den kamenů. Tak doufám, že si ho užíváte. Venku je sluníčko, minimálně tady za okny Českého rozhlasu. Abyste věděli, co nás v téhle hodince čeká, tak dáme si tipy na nějaké to divadlo dneska, trošku kultury, ukázku z nových Houpaček. No a teď už je před námi z Brusu nová Charlie XCX. Ta se po veleúspěšném tanečním albu Brett vrací s takovou vyklidněnější novinkou, to zatím zní Music Fashion Film, album, které vychází asi za 2 týdny. No a do naší rotace z něj přestal jeden z průvodních singlů Wink Wink, na kterém Charlie zpívá, že už vůbec není taková zlobivá holka, že je teď hrozně hodná. Mrk, mrk.

0: To byla Holly Humberstone na Radio Wave a před námi je ukázka z nových houpaček, jejichž hostem je Daniel Stříbrný, dětský ergoterapeut. Co tenhle obor dětem a jejich rodičům umí nabídnout? Jaké Daniel doporučuje techniky, když máme doma přestimulované dítko? Co je to metoda parní válec a proč bychom jako rodiče měli být za vztekání vlastně trochu vděční? Na to všechno odpoví nové houpačky, tady už je z nich krátká ukázka.
1: Přesně tu situaci, která je prostě nejčastější, je to v obchodě, mám sebe tašky, tlačím kočárek s druhým dítětem, spousta lidí.
2: Vedro je mi ještě.
1: Je vedro, jste už hladový, je před obědem a prostě to dítě se vám tam prostě jako složí a fakt jako křičí, kope, leží. Všichni koukají, všichni by chtěli strašně pomoct, někteří mají tendence to dítě, tak nechci jít s maminkou, tak pojď se mnou, to strašně pomáhá.
2: Že jsem se úplně rozčilila.
1: No, jako chápete to, no? A co fakt to dítě, jako, že jo, které potřebuje pravý opak, potřebuje tu maminku, potřebuje, aby ta maminka prostě na chviličku, pokud možno, položila ty tašky, snížila se k němu, byla tam s ním a mluvila na něho klidným hlasem. Ten svůj klid nějakým způsobem se snažila předat na něj, můžou spolu dýchat, a nemusí určitě dělat jako vůbec nic, můžou to prostě nechat proběhnout, jenom ta maminka tam může jakoby být. To dítě se cítí u ní v bezpečí. Ideálně prostě ještě bude maminka trošku odpalkovávat ty kolem jdoucí, co by chtěli nějakým způsobem pomoct. A ideálně je prostě na to dítě nemluvit, nebo mluvit, ale třeba ve slovech krátce, jenom aby cítilo z nás ten klid a to ujištění, že tam jsme, že je to prostě v pořádku, že jako ať to zvládne. Určitě nevysvětlovat, že tady jsme v obchodě, tady se nemůžeš prostě válet a ten bonbon se ti nemohla koupit, protože ho nemůžeš. To dítě v této situaci absolutně má vypnuto. Má ten do toho mozku jako jde 0-0. Je v mozku prostě, kdy chce jako přežít, potřebuje prostě bojovat nebo utéct a v takové situaci je jako varianta nechat to proběhnout a opravdu spíš být tam pro to dítě, případně mu pomoct třeba se dostat z toho náročného prostředí. Takže když jako je takové dítě, že třeba se nechá jako odnést v náručí třeba ven z toho obchodu a sednout si někam jako do klidu, do stínu a tam to prostě nechat trošku jako ještě projet, tam ideálně prostě nějakým takovým způsobem ho sklidnit. Nějaká výchova nebo nějaká rozbor situace může být prostě večer ve vaně v klidu prostě, když už je to všechno za náma, můžeme se o tom pobavit, pořešit ty naše pocity u toho, můžeme se pobavit o prevenci, co ti rozhodilo, co bylo špatně, co bys chtěl, abych já dělala příště. Některé děti fakt jim pomůže to obětí, některé děti nechtějí na ně jako sahat, takže zase velmi individuální na tom vašem dítěti, ale nějakým takovým způsobem. Musíme prostě sklidnit ten vnitřní mozek, který tam bije na poplach, že se něco děje, že tam hoří a padají meteority a musíme ho sklidnit, aby zase byla jako krásně a duha.
2: No jo, to je jako nejnáročnější práce asi pro toho dospěláka samo se sebou, ne?
1: Je těžké se udržet jako v klidu, zvlášť v tak vypjaté situaci, ale ta koregulace, to, že já jsem v klidu a mluvím klidně na to dítě, dělá strašně moc. A to dítě to ze mě nasáje, ten můj pokoj a to je to, co potřebuju.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 25 minut v pondělí 13. července a já už pro vás mám tip na jedno divadlo dneska večer v Praze, a to konkrétně ve Studiu Hrdinů, kde můžete ve 20 hodin vidět inscenaci Fata Morgana. Tohle taneční představení choreografa Pavla Sakoviče překrývá a odkrývá romantickou krajinu a zkoumá koncept noci jako mystéria, díky kterému se obyčejné předměty, zvuky a těla stávají jinými a tajemnými. Vše začíná, když skupina tuláků simultánně vysloví jednu větu. Naštěstí se vydáváme stejným směrem. Od té chvíle kráčí zpět a hledí na neustále se proměňující krajinu, jako by byly znásobenou postavou z romantické malby. Po nespočet nocí i dní pomalu splývají s prostorem a sami se stávají krajinomalbou. To je Fata Morgana dneska ve 20 hodin ve Studiu Hrdinu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Udělal, ty prej nemáš práci.
5: Jakože bych to věděl, gorilo.
4: Banko?
6: Já bych ti chtěl dát tohle.
7: Já ji vůbec nemůžu dostat z hlavy.
8: Kde se to v tobě vzalo, Edo?
4: To je ten tvůj předělaný strejda, ne?
6: Chceš to vidět zblízka, ten exponát?
7: Tobě já už prostě nenalil. A ty hermafroditě taky ne.
6: Ty vybíráš výpalný?
4: Co chceš ještě udělat, abych si za tebe musel víc stydět?
9: Vrát mi psa.
10: To je můj pes. Most. Další díl ve čtvrtek večer na ČT1 a v EVC.

0: 16 hodin a 37 minut na rádiu Wave doznívá dream popové trio Billow s Veselí nad Moravou s trackem Girls a před námi je novinka z Jižní Koreje, konkrétně od zpěváků D8 a Vernon, kteří na své společné novince V8 spojují K-pop a hyperpop. Tohle už je jejich nový track Sing a Song, hned potom Dasa a nebo Ice Age.
1: Novinka na rádiu Wave.
2: A jsem nadšená.

0: Máme 16 hodin a 47 minut a na rádiu Wave doznívá dánská rocková kapela Ice Age. Ještě než bude pět, tak si dáme Pacino, Inu, Kevina Morbyho anebo jednu starší hitovku od MIA. No a naší společnou poslední hodinku po páté otevřou Bad Bunny nebo Olivia O'Brien. Až do šesti je tady pro vás Kas Ladika.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Gone Girl, to byla Olivia O'Brien, 5 minut po 5 na rádiu Wave. Nám pokračuje poslední hodinka pondělního odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte. Jsem tady pro vás ještě až do 6. Čekají nás například tipy na koncerty dneska večer. Už za malou chvilku taky ukázka z nového potu o tom, že bychom se měli více tulit. Ještě předtím Olivia Rodrigo a Robert Smith, Vagabon anebo Django Django.
1: A jsem nadšená.

0: Mazlení je podceňované a objímání je vytlačované ze společnosti. To je tezí nového dílu podcastu Pod, ve kterém jsme o tulení a mazlení mluvili s mou oblíbenou kolegyňkou Eliškou Soukupovou. Začali jsme odbornými fakty o kortizolu a nervu parasympatikus, který se objímáním aktivuje a je tak trochu paradoxně mnohem příjemnější než sympatikus. Tím ale naše odborná diskuze skončila a řeč se přesunula k očekáváním od tulení u filmu nebo například k masážím. Tady už je ukázka a celý náš hřejivě tulivý díl podcastu Pod najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích.
1: Já se hrozně rád tulím s kamarády. Samozřejmě jako musí tam být nějaký hranice nastavený, protože i s kamarády jako to může třeba přerůst v něco jiného.
2: Kamarád taky rád.
1: Kamarád taky rád, takzvaně. A celkově jako ty hranice jsou důležité, že jo, protože takový to známe, že jo, streamovací platforma a chill, tak to může jako, je tam hrozně důležité si nastavit asi, jestli to pro nás znamená to samé. Jakože když řekneme, dáme dneska streamovací platformu a tulení, tak víš, tak jakože třeba
2: tak
1: jeden
2: to
1: člověk
2: je
1: od toho
2: jako
1: může automaticky očekávat, jakože to znamená anál.
2: Já jsem jeden ten člověk v ten moment. Pokud bys mě pozval, i když takhle, kdybys pozval mě, tak jako nepředpokládám, že to bude anál.
1: Kdybych pozval já tebe.
2: Tam jako si spíš řeknu, že opravdu chceš koukat na filmík a zeptám se tě, jestli si objednáme jídlo a jestli mám vzít nějakou prostě pleťovou masku. Ale kdyby mě pozval někdo, jakoby, koho bych teoreticky mohla sexuálně přitahovat, nebo on mě, tak bych si to asi vyložila, že to je jako ta streamovací platforma a sex.
1: Taky právě, ale právě jako ono to může být hrozně hezký, i když třeba s někým začínáš randit, že jo, tak
2: ten anal, nebo co?
1: Ne, naopak, jako, to my si dneska jak nerozumíme, Eliško.
2: Ne, já to miluju.
1: Jakože, když s někým začínáš randit, tak jako jako to může být hezký, když tak jako chvíli buduješ to sexuální napětí, že jo.
2: No tak vždyť
1: a
2: víš, co
1: počkáš, počkáš na ten anál nebo na jiné jakékoliv sexuální hrátky, třeba na, na, i na, na líbačky velký, na orální sex, na, na to, že se prostě slíknete spolu.
2: Já už tak rozepínám jako košily tady, už je
1: ono jakoby fakt si dát jenom streamovací platformu a tulení, tak to může být moc hezký, že jo?
2: Rozhodně.
1: Už jenom tím, že se tam jako buduje nějaké sexuální napětí.
3: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas.

0: Vuoi parlare? Vieni, vieni, ti aspetto.
1: To byla švýcarská reperka L.A. a její italský repík Ti aspetto. A my se teď vrátíme na naší domácí hudební scénu, a to s pozvánkou na dnešní starter, protože hosty dnešního startéru bude mladá kytarová kapela Low Key, která díky právě startéru nahrávala v pražském studiu Angel Sound. Jakých nových zkušeností nabyli a co nejstrašnějšího se jim při nahrávání stalo? Tuhle mimosezónní hitparádu neobjevených o historkách z natáčení, strachu z mikrofonů i lásce k řemeslu leďte dneska večer ve 20 hodin.
2: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
2: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 35 minut. Pondělní odpoledne na Rádiu Wave se chýlí ke konci, ale ještě předtím mám pro vás poslední kulturní tip, a to na jeden koncert dneska večer v Ostravě. Pokud se nacházíte v Ostravě, tak máte velké štěstí, protože v klubu Provoz dneska od 9:30 vystoupí Octopulpe. Francouzsko-korejsko-mexický chapadlovitý one-man band. Polonahý multiinstrumentalista oscilující mezi math rockem, hardcore punkem a geekcorem. To zní za mě úplně úžasně, takže na Octopulpe vyražte do Provozu dneska v 9:30. Příjemnou zábavu.
0: Kulturist.

0: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
0: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Je přesně 6:15 na rádiu Wave doznívá Spelling s trackem Portrait of My Heart. Ještě než odbude 18. hodina, tak nám zazní Dukla, Hemlock Springs, Soma anebo Maggie Rogers. Přesně v 18 hodin už potom můžete poslouchat reprízové Fasády, no a pondělní večer na rádiu Wave potom patří hudebním pořadům Starter ve 20 hodin a Stage ve 21 hodin. To už je za mě všechno, od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka a slyšíme se zase ve středu. Mějte se krásně.
1: Jsem nadšená.
2: Jaj, Bože můj.
3: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, newyorkští pankáči Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u BigBeatu.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave.
4: Ahoj, moje jméno je Alena Harciníková a vítám vás u dalších fasád. Jsem ráda, že se mnou znovu jdete odkrývat tváře veřejného prostoru a města. Dneska se podíváme na sousedské vztahy. Jestli se s někým v okolí známe, totiž dost ovlivňuje náš samotný pocit z města.
5: Tak já akorát vycházím z mýho bytu a jdu se projít tady po neighborhoodu. Když jsem se připravovala na tenhle díl, tak mi totiž došlo, že já se svýma sousedama moc neznám. Respektive s pár z nich se zdravím, s pár z nich si řekneme, jak se máme, ale to je tak všechno. A vlastně moc nevím, jak to tady s těma sousedskýma vztahama je. No a protože nechci jenom rozumovat, ale chci třeba i trochu činit, tak jsem si řekla, že se na to půjdu zeptat na místo nejpověřenější a to je do místní trafiky. Dobrý den.
6: Ale, anebo máte nějaký místo, kde to se stalo mně, že tam stála máma, ale něco potřebuje tam.
5: Pardon, já vás nechci rušit, já mám takový netradiční dotaz.
4: Já tady bydlím kousek a teďka zrovna řeším dost sousedský vztahy. A myslím si, že není pověřenější místo než trafika, kde se můžu o sousedství hodně dozvědět. Tak jak to máte vy tady s našimi sousedy? Znají se tu lidi?
7: Znají se tady lidi poměrně, jako bych řekla, dost dobře. Hodně chodí pravidelných zákazníků a bohužel vzhledem k tomu, že je to stará čtvrť, tak dost zákazníků už mi jako pomřelo, ale točej se tady víceméně jako stejný.
5: Takže většinou to obnáší i to, že si třeba popovídáte trošku, než něco koupí.
7: Ano, popovídáme si.
5: Je pro vás důležitý znát lidi, kteří k vám chodí, anebo obecně je pro vás důležitý, když tady žijete, znát lidi, kteří bydlejí kolem vás?
7: No tak jako je to příjemný, je to lepší ty lidi znát, že už víte, co od nich můžete čekat, víte, co jim můžete prodat. Pomáháme si, pomáháme tady jedný starý paní s autem, navštěvujeme se, popovídáme si, vycházíme si vstříc v různých věcech.
5: Já myslím, že naše generace třeba už to má trošku jinak, nebo minimálně v tom městě, že se vlastně tolik neznáme. Tak je něco, co byste mi poradila, co mám třeba dělat, abych víc znala moje sousedy?
7: Tyjo, ale mě teďka zrovna nic nenapadá.
5: Nebo jak byste se...
7: Být příjemný, protože a vnímat lidi okolo sebe a ne si hrát s telefonem.
5: A jak byste se seznámila třeba se všema tady?
7: No já tady, vzhledem k tomu, že už jsem tady přes 20 let a ještě uklízím a jsem vstřícná, tak tím jako se ke mně lidi jakoby stahujou, se dá říct.
5: Takže prostě se zdravit a být milý a všímat si toho, co se děje kolem mě.
7: Ano.
5: Tak to je super. Tak já vám moc děkuju, to je všechno. A od teď se můžu chodit s tím, že vás znám, takže ano. Mám prvního souseda na listu, který si můžu očkrtnout, to je super. Děkuju. Mějte se, naschledanou. Vidíte, a ani to tolik nebolelo. Možná si na začátku budete muset projít lehkým cringem, ale myslím si, že to k tomu seznamování vždycky patří. A pokud jsem to zvládla já, tak to zvládnete i vy. No a teď už si se mnou pojďte poslechnout, proč je vlastně vůbec důležitý ty vztahy udržovat.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města na Rádiu Wave.
4: Mým dnešním hostem je architekt Marek Sivák. Věnuje se veřejnému prostoru, urbanismu a zapojování lidí do plánování měst. V Plzni stál u vzniku iniciativy Pěstuj prostor a dnes spolu se svou kolegyní, krajinářskou architektkou Karlou Kupilíkovou, pomáhá obcím a městům po celé republice s plánováním a rozvojem veřejných míst. Jejich iniciativa se jmenuje příhodně Architekti prostoru. Jsem ráda, že jste dnes přišel. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: My se dnes spolu budeme bavit hlavně o komunitě a sousedských vztazích. Než se ale dostaneme k architektonickým a urbanistickým teoriím, tak mě zajímá, jak to máte vy. Bavíte se svými sousedy?
1: Bavím. Mám vlastně radost, že žiju v poměrně hezkém sousedství. Bydlím v Plzni, bydlím v bytovce z druhé poloviny 20. století, která tvoří takový velký vnitroblok, jenže částečně společný pro několik bytových domů. A v Plzni máme takový skvělý projekt, nebo měli jsme takový skvělý projekt, který byl odkazem Evropského hlavního města kultury, jímž byla Plzeň v roce 2015. A to je takzvaný, nebo byl takzvaný Den sousedů. A já, když jsem se tam pak přestěhoval na tuto pro mě novou adresu, tak první rok jsem to teda nestihl, ale druhý rok tak jsem tam uspořádal akci právě na ten Den sousedů s cílem poznat se lépe právě se svými sousedy. A od té doby se jednak ta akce i zopakovala, jednak se tam přistěhovali i další podobně smýšlející lidé a vlastně třeba sousedé přímo naproti mně, tak se do toho krásně obuli. Po domluvě s námi, tak tam přestěhovali do vnitrobloku i dětské hřiště ze své zahrady. To trošku nakoplo a společně jsme tam začali zahradničit, takže to je vlastně moc, moc pěkný a moc dobře se tam cítím.
4: Vy, jak jste to hned popisoval od začátku, tak jste i popsal to prostředí, ve kterém se pohybujete. Já jsem tohle hodně pocítila, když jsem byla na Erasmu v Dánsku. Byla jsem v Aarhusu, což je takové studentské město. Tou dobou, co já jsem tam byla, tak byla zima, ale došlo mi, že i tak trávím venku mnohem víc času, než bych trávila třeba tady v Čechách. Přijde mi, že to je tím, že ten veřejný prostor je uspůsobený tomu, abych se tam zdržovala a ne přes něj pouze přejížděla. Opravdu může ten veřejný prostor tak moc ovlivňovat naše chování?
1: Určitě si myslím, že ten veřejný prostor proto může udělat hodně. Mám také zkušenosti ze zahraničí, včetně Nizozemí. Byl jsem v Aarhusu, ale ne na dlouhou dobu, ale byl jsem v Eindhovenu studijně přes půl roku. A mě třeba, já moc rád chodím i pracovat ven. Co mě chybí v řadě měst a v Plzni hodně, jsou místa, kde můžu vlastně jít do veřejného prostoru města, si sednout ke stolu, pracovat. Vlastně od mýho bydliště v centru města to není nikde, respektive ano, můžu si sednout do kavárny a je to určitě jako fajn možnost, ale jednak ne každý den mám chuť na 10 kafí. A někdy prostě chci sedět taky jenom ne v podniku, ale na náměstí, v přírodě a podobně. A vlastně nejbližší takovýhle místa v Plzni, a to bydlím relativně v centru, tak právě nejsou v centru, ale jsou v širším perimetru, takže musím sednout na kolo a ujet třeba několik kilometrů.
4: Když mluvíme o těch kavárnách, tak často s tím souvisí to, že si to třeba nemůžeme úplně dovolit. To je téma, ke kterému se taky dostaneme. Ale na začátek by možná bylo fajn i si ten veřejný prostor nějak definovat. Co to vlastně je? Jsou to parky, náměstí, nebo jsou to i ty kavárny? Je to veřejná doprava? Co všechno vlastně můžeme do toho veřejného prostoru zařadit?
1: Tak veřejný prostor, já to stáhnu teďka vlastně na fyzický veřejný prostor, protože třeba i to, že jsme tady v Českém rozhlasu, tak jsme de facto ve veřejném prostoru mediálním. Tak ten fyzický veřejný prostor je vlastně místo, na který by měl mít stejný právo, stejný nárok každý z nás. Děkuji za tu otázku. My děláme takový, právě ještě se spolkem Pěstuj prostor, děláme takový program pro školy na několik pro nás důležitých témat a často se tam bavíme se studenty právě o tom, co to veřejný prostor je, jak oni to vnímají, co by si pod tím představili a tak. No a to, že je veřejný prostor vlastně, že náměstí je veřejným prostorem, park, takový nejčastější veřejný prostor ve městě je samozřejmě ulice, tak na to většina lidí jako narazí nebo to vymyslí, ale pro mě je důležitý, že veřejným prostorem je třeba i parkoviště nebo podchod. A to moje právo na ten prostor, které je teda stejné jako každého dalšího, to znamená, neměl bych tam mít větší nebo menší práva, tak neznamená jenom, že tam můžu třeba projít, ale znamená to i, že můžu chtít, aby ten veřejný prostor nějak vypadal a nějak fungoval.
4: Když se podíváme na sousedské vztahy a veřejný prostor, tak kde se nejčastěji lidé setkávají? Je to náměstí nebo jsou to ulice?
1: Tak nejvíce asi potkáváme na ulicích, ale mám zase pocit, že ty české ulice a čest výjimkám tolik nevybízejí k tomu se někde zastavit. My se hodně, ať už jako architekti prostoru nyní, nebo v minulosti hodně pod lavičkou právě pěstují prostor, tak se věnujeme participaci. A mně přijde velmi zajímavý vlastně, jak lidé reagují na ty možnosti proměn veřejných prostranství a jaké potřeby, jaká přání vyjadřují. A mám pocit, že i když se to hodně lepší, tak pořád v Čechách nechceme ten veřejný prostor užívat tak moc, jako je zvykem v řadě zahraničních zemí. Já mám teďka krásnou čerstvou zkušenost třeba z jihu, z Majorky. Tam i v hlavním městě, tak prostě večer odbije 6. hodina, oni jsou taky pozdější, takže o trošku později než u nás. Všichni se vyrojí ven, jdou s dětskama na dětské hřiště, i klidně takhle na večer, není to nic divného. A posedají si tam do parku před kavárničky, ale tak, že nikdo nesedí sám. To se mi tam hodně líbilo. Já tam nebyl prostě jediný stůl, kde by seděl jeden, dva lidi. Oni si vždycky tam poskupí ty židličky a vlastně združí se do takových jako hloučků, třeba 10, 12 lidí a prostě spolu povídají, rokujou, smějou se, zdraví se navzájem a tak. A to mi přijde, že někdy už se trošku daří i u nás a jsem rád za každou takovouhle pozitivní vlaštovku. Ale pořád mám pocit, že často taková ta buď převažující, anebo někdy možná ne převažující, ale hlasitá myšlenka je, helejte se, ale moc mi tady nerušte to moje soukromí.
4: A když vlastně mluvíte o tom, že vy jste v rámci jak pěstuj prostor, tak v rámci architektů prostoru pracovali s veřejností, vlastně jste participovali, ptali jste se jich na to, co by v tom veřejném prostoru potřebovali. Jak vlastně, jaké jsou ty ingredience na teda tu ideální ulici, kde by se ty lidé mohli potkávat? Co si myslíte vy jako architekt a co třeba vám pak říkala i ta veřejnost? Jestli se to nějak lišilo nebo jestli jste se na tom shodovali?
1: Tak pořád tím primárním shromažďovacím prostorem jsou ty parky a náměstí. Někdy se to prolíná, máme hodně parkových náměstí. Je fajn, když ta ulice poskytuje určitá zastavení. Může to být jenom křižovatka, rozšíření, může to být prostě malý plácek, záleží hodně na charakteru ulice, jestli je to velký bulvár, kde jezdí tramvaj, kde je potřeba i třeba intenzivnější nebo nějaká motorová doprava, nebo je to nějaká boční ulice, kde může být i smíšen provoz chodců a třeba té motorové dopravy. Ale v mnoha místech tak se dá vytvořit takové hezké prostě nárožíčko, zastavení s jedním stromem, s lavičkou. Oživí to právě zejména parter, dejme tomu, může tam být ta kavárnička, ale může tam být i třeba jenom mateřská školka, před kterou čekají ty rodiče. A je skvělé, když vlastně to řešení vždycky ctí nějaký hlavní zásady urbanismu a architektury. A myslím si, že to je právě hezké i třeba na tom zahraničním prostoru, že nepracují jenom s těmi velkými věcmi, velkým náměstím, velkým parkem, ale právě i s tím drobným urbanismem. A i když je to třeba zrovna ulice, kterou pouze projdeme, dejme tomu z našeho bydliště do toho parku, tak pořád mi přijde hodně jako důležitý třeba pro naši nějakou psychickou pohodu nebo pro radost z toho, že tam projdeme, radost z toho dne, jestli je ta ulice hezká a dobře pojatá, jestli tam jsou třeba stromy, jestli je tam pěkná dlažba, nebo je to ulice prostě, kterou proběhneme co nejrychlejš, protože prostě je to děsné místo.
4: Takže když vezmeme nějaké ideální náměstí, tak na něm bude kde sedět, bude se tam kde schovat jak před sluncem, tak třeba i před deštěm. Bude tam asi místo, kam si můžu dojít na záchod, nějaké místo, kde se budu moc napít. Ještě na něco zapomínám, dětské hřiště jste zmiňoval, ideálně.
1: Ono vždycky záleží vlastně, co to je za prostor a jaké má měřítko. Jsou místa, které jsou maličký, a už mají předem danou nějakou funkci. Může to být právě místo poblíž mateřské školy, kde je jasné, že tam třeba budou vybíhat se venči třídy mateřské školy, ale je fajn i v tuto případě to otevřít nejenom jim, ale vlastně to uspůsobit i pro další veřejnost. A pak jsou místa, která jsou velká a která těch funkcí pojmou hodně. A přijde mi takový recept zase osvědčen hodně v zahraničí, v Dánsku, v Nizozemí. Je ta multifunkce, spojování vlastně různých cílových skupin napříč generacemi. To znamená, můžu mít skvělý náměstí, kde prostě v jednom místě se budou dobře cítit babičky, budou tam mít tu svoji lavičku, prostě takovou, na kterou jsou zvyklí, ten svůj strom, ten svůj stín, a o kus dál můžou jezdit skejťáci a o kus dál si tam prostě tátové, mámy můžou hrát se svými dětmi. Ale aby to fungovalo, tak vlastně každá ta cílová skupinka tam potřebuje nějaký ten svůj prostor a to své bezpečí. Protože někdy ty funkce se podporují a někdy jdou trošku proti sobě. Teďka spolupracujeme vlastně na zadání architektonické soutěže na jedno náměstí v Praze a to funguje zatím poměrně dobře jako park, byť trošku zanedbaný park, a hodně funguje právě pro rodiče s dětma a vedle toho jsou tam pejskaři. Většina z nich je slušná, ale je tam i nezanedbatelná část těch, kteří prostě tam pouštějí psy na volno a ty pak ohrožují ty děti a podobně. Jo, a to je jenom jeden z příkladů toho, jak se vlastně ty funkce můžou být protichůdný. A nemusí to vždycky znamenat, že jednu funkci zakážeme, ale prostě, že jí vymezíme nějaký prostor. Tady si můžete dělat vy to svoje a tady bude bezpečí pro ty druhý. A je fajn, když je tam i to místo, kde se můžou potkat, ale zároveň je tam i to místo vlastně, když potřebuju to bezpečí, tak si mám kam zalézt s tou svou potřebou.
4: To, co zmiňujete, je hodně důležitý, protože ne všechny veřejné prostory jsou pro všechny stejně dostupné. Já si zase trošku odběhnu do Dánska, protože se tam i myšlenkově hodně ráda vracím. Já když jsem tam studovala, tak jsem neměla úplně moc peněz na to, abych trávila přesně čas po kavárnách. A tam to teda ani není tolik zvykem. A to proto, že tam je spousta student houseů, knihoven a míst, kam si můžete sednout a nemusíte vůbec nikomu vysvětlovat, proč tam jste, nemusíte ani ukazovat žádnou studentskou kartičku. A tam to funguje. A najednou jsem se cítila mnohem víc zapojená do toho prostředí, ačkoliv jsem tam vlastně byla sama, tak jsem se díky tomu seznamovala se spoustou dalších lidí a i když jsem třeba nemluvila stejným jazykem, tak jsem se necítila tolik osamělá. Dá se nějak pracovat s tím, aby to město bylo dostupnější všem a čí je to zodpovědnost? Je to zodpovědnost té městské správy nebo měli bychom se o to snažit víc my všichni?
1: To je složitá a spíš asi sociologická otázka. Když vezmu tu první část, tak já mám radost, že i v Čechách začínají oni tu dlouhodobě fungují, ale pořád to graduje, pořád se to zlepšuje a fungují tu instituce, které se snaží přiblížit nebo už se velmi přibližují té evropské úrovni. My teď zrovna děláme soutěž i na středočeskou knihovnu v Kladně, a to je třeba jedna z institucí, kterou bych rád zmínil, že se chová velmi, velmi inkluzivně, velmi nízkoprahově. Přesně, můžete tam přijít, nemusíte mít ani kartičku čtenáře, můžete tam prostě užívat řadu prostor bez toho a je jedno, jestli jste člověk z ulice a nebo místní podnikatel.
4: To je skvělé, k tomu bych možná ještě přidala třeba Centrum architektury a městského plánování tady v Praze a jestli vás napadají nějaká další místa po republice, klidně řekněte, protože si myslím, že je fajn tyhle ty typy sdílet.
1: Určitě, tak je celá řada nějakých komunitních center, nízkoprahových center, ale někdy mám pocit, že když se řekne u nás třeba nízkoprahový centrum, tak si část z nás řekne, Ježišmarja, to je pro ty nějaký jako jiný, než jsme my. Ale co mně se líbí opravdu, když ta instituce není jenom nízkoprahová, ale je opravdu jako pro všechny. A věřím, že je to cílem řady těch institucí. Ten kemp je skvělý příklad, to je taky místo, kam rád chodím. A když jsem v Praze, tak tam třeba chodím i někdy rád pracovat taky, anebo si tam dát schůzku, anebo jenom kafe, protože je to přesně takovéhle přívětivé místo. Ještě mi přijde zajímavý vlastně z hlediska toho užívání veřejného prostoru, co se vlastně můžeme i tady v Čechách od různých skupin učit. Jedno náměstí v Plzni, jmenuje se Mikulášské náměstí, je vlastně mezi dvěma gymnázii, církevním gymnáziem a Mikulášským gymnáziem. A to náměstí je vlastně taková velká travnatá plocha, lemovaná stromy a funguje dobře i pro různé hry. To náměstí užívají částečně studenti těch gymnázií, nicméně takový běžní obyvatelé ho zatím moc neužívali. Začali ho užívat, protože je to ve čtvrti, kde žije i část Romů, tak ho začali užívat hodně romské rodiny, romské děti a udělají si z něj trošku svůj obývák, ale v takovém tom, řekl bych, spíš pozitivním slova smyslu, že prostě to náměstí, ten prostor nějak oživili. K tomu ty studenti, pak začala válka na Ukrajině a to náměstí se ještě víc zaplnilo a to ukrajinskými rodinami. A já na to náměstí celou tu dobu chodím rád. Chodím tam se svým synem, hrajem tam někdy třeba frisbee nebo něco a jenom sleduju, jak vlastně postupně to náměstí víc a víc ožívá. A samozřejmě, někdy to může být konfliktní, někdy se tam můžeme necítit dobře, když máme pocit, že nějaké skupině úplně nerozumíme a že se nechová úplně ideálně. Ale to se nám může stát prostě s každým v tom veřejném prostoru. A spíš mám radost z toho, když vlastně tyhle ty místa ožívají a je potřeba tomu dát nějaká pravidla, nějaký rámec, nějaký limity, aby jsme se tam cítili dobře všichni. Ale přijde mi, že zase, když narážím na to, co jsem říkal na začátku, že někdy my Češi neumíme, nebo mám pocit, že velká část z nás ještě tolik nevyužívá ten veřejný prostor tak, jak by mohla. Jako je zvykem třeba na tom jihu, nebo i na tom západě, nebo někdy i na tom severu. Takže vlastně tohle to nám ukazuje ty možnosti, jak můžou ty prostory žít a že víc než v tom našem jako vnitřním obýváku můžeme sedět v tom našem vnějším obýváku.
4: To je pravda, k tomu mám taky příběh, že vlastně kousek od našeho bytu teď nedávno vybudovali park, ke kterému přidali i ohniště. Do té doby to vlastně byl hodně opuštěný prostor. Od té doby se dost zabydlel, je tam i vlastně posilovací zóna. My už jsme tam několikrát opíkali buřty. V životě jsem si nedovedla představit, že budu v centru Prahy opíkat buřty u řeky. A je to něco, co jako opravdu krásně spojuje. Už několikrát se mi stalo, že se u nás zastavili pejskaři, kteří tam s náma chvilku postáli. A vlastně to není moc složitý zásah. Je to něco, co nestojí extrémní sumu peněz. To je i něco, co vy jste trošku ukazovali, zpěstuj prostor. Budují se tyhle ty věci hlavně ze spoda, z té komunity, nebo se to může měnit i zhora?
1: Ideální je vlastně, když se to potká z obou stran. Ono, když by se o to někdo snažil uměle zhora, tak samozřejmě je skvělý, když vlastně tomu otevře ten prostor. A pozve ty lidi, třeba kteří to dostatečně neukazovali, nedávali najevo, že by o něco takového stáli, pozve ty lidi, aby to vyzkoušeli, aby třeba si řekli o nějakou změnu v tomto duchu a tak. Ale zase, když se to snaží někdo naroubovat jenom jakoby uměle, tam, kde vlastně o to zájem není, tak ten projekt stejně nebude fungovat. A zase naopak, když ta věc vzniká pouze ze zdola, ale nemá tu oporu zhora, tak dřív nebo později narazí. Protože to, co my jsme schopni vlastně udělat dlouhodobě a udržitelně ze zdola, se rovná našim kapacitám a našim možnostem. A když se do toho přidá, že vlastně na každou drobnost oficiálně potřebujeme nějaký typ povolení, záboru, výpůjčky, prostě souhlasu a tak dál, tak ve chvíli, kdy tam vlastně není ta podpora, tak nás to velmi rychle vyšťaví. My jsme se tímto tématem zabývali několik let, protože v rámci spolku Pěstuj prostor, tak jsme mezi lety 2012 až vlastně víceméně doteď, ještě teďka máme nějaké místo, nějakou poslední vlaštovku ve správě, ale dejme tomu, většinu jsme měli třeba do období covidu, tak jsme spravovali několik desítek vlastně míst po Plzni. Jo? Něco bylo drobnost typu dvě lavičky, něco bylo celé velké místo typu bývalá městská plovárna, kde jsme provozovali občerstvení, pořádali tam desítky kulturních akcí pro stovky lidí a tak dál. A vlastně byli jsme takovými jako komunitními trošku správci veřejného prostoru, ale bylo to na jednu stranu nádherné a na druhou stranu nesmírně vyčerpávající, protože prostě ty struktury nejsou nastavený pro to, aby běžný člověk spravoval a udržoval veřejný prostor, není na to vlastně taková administrativní podpora a velmi to záleželo na tom, na jaké konkrétní lidi a jejich podporu vlastně zhora jsme narazili.
4: Vy jste v rámci Pěstuj prostor pořádali i festival Tuto město, kam, pokud to dobře chápu, tak vlastně občané mohli přinášet své nápady, jak to město nějak vylepšit pro ně. Co byl třeba váš nejoblíbenější projekt, jestli si na nějaký vzpomenete, který třeba dobře fungoval?
1: My jsme řadu let vyhlašovali výzvu, právě otevřená výzva Pěstuj prostor. Tam lidé dávali podněty na drobné změny ve veřejném prostoru. Ty hodnotila porota, složená ze zástupců města a nezávislých odborníků. A pak se některé z nich realizovaly. A jedním z takových, já už jsem zmiňoval tu městskou plovárnu, to byl asi náš největší projekt. Další projekty, které mám velmi rád, tak třeba Prameny na Roudné, kde byla pěkná komunita a vlastně to místo furt pokračuje i teďka. Před pár lety vlastně péči o to místo tak převzal patronát, projekt skautského institutu nebo skauta. Byly to projekty i nehmotné, třeba Křížky a Vetřelci, kde skupina nadšenců po vzoru tady pražských Vetřelců a Volavek tak mapuje umění ve veřejném prostoru a dokonce v Plzni i drobné sakrální památky. Těch míst a projektů je celá řada. Vlastně to, co mě na tom nejvíc bavilo a sytilo, bylo, že jsme právě naráželi na ty aktivní lidi a ty aktivní komunity. Někdy to byla jenom taková drobnost, že si lidé chtěli udělat třeba nějakou pěknou lavičku právě u sebe ve vnitrobloku, veřejně přístupné vnitrobloku, a vytvořila se okolo toho jako hezká komunita nebo hezké uskupení sousedů, někteří z nich se poprvé víc potkali právě třeba na tom, že tam spolu vyráběli tu lavičku a pak si tam udělali ten vohníček a zahráli si na kytaru a pak se tam začali takhle scházet víckrát.
4: Vy jste jedním ze zakladatelů Architektů prostoru. Vy fungujete jako vlastně takový poradci pro vlastně obce a města všude po České republice v tom, jak budovat ten veřejný prostor. Jak silně dnes samosprávy řeší veřejný prostor jako místo pro setkávání lidí a budování komunity? Je to něco, co vlastně po vás třeba požadují nejvíc, nebo řeší se to hodně v těch zadáních?
1: Hodně se liší od typu míst, ale myslím, že je o to zájem, že primárně je o to zájem.
4: A to mě taky ještě zajímá, jestli se vlastně ty komunity a jejich vztah nebo ty sousedské vztahy liší v regionech od těch velkých měst a popřípadě jak?
1: Mám pocit, že takovej ten NIMBY efekt, nejenom ve smyslu nestavte jako u mýho domu, ale i třeba nedělejte moc velký akce, moc velký hluk a nevoďte moc lidí jako k mýmu domu, takže možná víc funguje paradoxně ve městě, že na těch menších obcích a vesnicích, tak zvlášť teda v místech, kde nejsou zavalení třeba davy turistů a podobně, tak ti lidé jsou velmi otevření tomu vlastně vytvořit ten prostor pro sebe, protože ví, že bude primárně pro ten jako okruh těch jejich sousedů, se kterými se nějak znají. A samozřejmě vždycky to záleží taky obec od obce. Některá obec už dlouhodobě funguje, že tam dělá spoustu třeba vesnických akcí, slavností, ty lidé se potkávají se v hospodě, mají se rádi. A pak je obec, kde se nic neděje a ty lidé jsou zavřený, neznají se, nemají tam hospodu. Je to hodně jako místně specifické.
4: Vy jste to trošku naznačil, když jste mluvil o vašem oblíbeném parku a o tom, jaké skupiny se tam potkávají. Ale proč je vlastně důležité budovat tu komunitu ve městě nebo v obcích? Je to i z hlediska nějaké třeba bezpečnosti. Já si třeba vybavím lockdown, covid a říkám si, že v tu dobu mít nějakou komunitu bylo vlastně docela důležité.
1: Ta bezpečnost je dobré téma, protože my nikdy veřejný prostor neohlídáme jenom kamerama a policajtama. Prostě od jak živá, co je člověk člověkem, tak si musel trošku o ten svůj veřejný prostor postarat i sám. A my teďka máme pocit, že můžeme všechno delegovat, ale ono to tak není, protože prostě ty kapacity, lidský, peníze a tak na to nejsou. nemůže být na každém trávníku geniální prostě údržba, aby se sekal 10x ročně, a nemůže být každý kout prostě hlídaný jedním policajtem. To, že v tom veřejném prostoru víc fungujeme jako společnost, že se tam potkáváme, že se zdravíme se sousedy, že se tam vzájemně poznáváme, hodně přispívá k tomu, že vlastně nad tím máme nějaký společný dohled. Jednak my se tam cítíme lépe, protože nám lidem je vlastně přirozené mít největší strach trošku z toho neznáma, zatímco z toho známa už takovej strach nemáme. A jednak si velmi dobře všimnem, když se tam opravdu děje něco hodně zvláštního, na co tam nejsme zvyklí, tak to zbystříme mnohem rychlejiš a mnohem lépe, než když vlastně ten prostor neužíváme.
4: Zároveň je asi fajn i nějaká sousedská výpomoc, když mi dojdou vajíčka nebo když potřebuju vyvenčit psa, tak i tohle vlastně může nějak pomoct, že pak třeba na všechny ty věci nejsme úplně sami v tom veřejném prostoru.
1: Jo, to je skvělý a to musím zaklepat, že teď u nás funguje, že občas vyměníme cibuli nebo vajíčka nebo na chvíli dítě nebo tak.
4: Pokud se teď někdo cítí inspirován tím, o čem jsme mluvili, a říká si, taky bych si chtěl vyměňovat vajíčka, taky bych chtěl, aby mi někdo hlídal psa, anebo chtěl bych se cítit ve veřejném prostoru víc bezpečně. Jakou radu máte pro takové lidi? Čím by třeba mohli začít, pokud chtějí poznat svoje sousedy? Protože představa jít ťukat na dveře je občas trošku děsivá. Tak co byste doporučil takovým lidem?
1: Mně přijde, že když je ta chuť a držíme oči otevřené a uši nastražené, tak nám prostě život ty příležitosti přihrává. Tkáme soused nastražené, tak nám prostě život ty příležitosti přihrává. Tkáme souseda ve dveřích, někdy stačí opravdu se jenom usmát, pozdravit.

0: V rámci toho bych ještě ráda zmínila Zažít město jinak, které vlastně i nabízí takovou spolupráci při organizování nějakých takových větších akcí. Je možné je kontaktovat a pak se s nimi domluvit na detailech, protože Zažít město jinak vlastně funguje ve skoro každém městě v České republice.
1: Je to jedna z akcí, kterou také dlouhodobě sledujeme. Spolupracovali jsme s ní na různých akcích a vlastně má ohromnou radost, že to tady automat už tolik let provádí, protože je to jedna z akcí, které vlastně nejvíc pomáhají k tomu oživování veřejného prostoru a otevřeli oči řadě lidem, jak by mohly třeba i běžné ulice fungovat trochu lépe. A já ještě zmíním, pokud by se někdo chtěl ze své občanské perspektivy, anebo i třeba z pohledu zhora, že je na úřadě nebo je politikem, který chce více otevřít veřejný prostor místním občanům a komunitě, tak já jsem zmínil, že jsme několik let spolupracovali na společném projektu právě s řadou českých a slovenských neziskovek a zástupců veřejné správy, jak úředníků, tak politiků. A výsledkem toho vyšel v roce 2020 manuál pro politiky, úředníky a iniciátory projektu, který se jmenuje Občanské projekty ve veřejném prostoru. Je zdarma ke stažení na stránkách Pěstuj prostor, a nebo ho máme i tištěný.
0: A je to teda taková krásná fialovo-modrá brožura, která má v sobě i nějaké obrázky, takže je určitě přístupná pro spoustu z nás. Je ještě něco, co chcete říct? Na něco, na co jsem se nezeptala?
1: Já bych ještě chtěl lidem popřát, aby si užívali veřejný prostor. Přijde mi vlastně skvělé, že žijem ve svobodném státě, ve svobodné části země, kde můžeme veřejný prostor užívat opravdu veřejně, kde se nemusíme bát toho, že nás každý furt s něčím sleduje a že to, co udělám venku, se okamžitě obrátí proti mně. Tak si toho važme a užívejme a mějme z toho radost, protože za mě to je vlastně taková duše našich měst a našich sídel i vesnic, ten veřejný prostor.
0: A to je úplně krásná message na závěr od architekta Marka Siváka, na závěr prvního dílu o veřejném prostoru tady na Radio Wave. Já moc děkuju, že jste přišel. Děkuju.
1: Také moc díky za pozvání.
0: Mějte se, nashledanou.
2: Až na cihlu.
0: Tak a už jsme u konce dílu o sousedských vztazích. Myslím si, že jsme toho otevřeli opravdu hodně. Ale jak to tak bývá, témata jsou vždycky hlubší a rozvětvenější, než kolik máme času. Takže pokud chcete jít až úplně na cihlu, tak v téhle rubrice se vždycky dozvíte pár tipů, jak se probíranému tématu zase o něco víc přiblížit. Dneska začnu knihou Města pro lidi od Jana Géla. Danský architekt a urbanista v ní rozebírá přesně to, o čem jsme dneska částečně mluvili. Jak navrhovat veřejný prostor tak, aby v něm lidé chtěli trávit čas a potkávat se. A pokud už máte čtení plné zuby, tak bych taky moc ráda doporučila nový trojdílný dokument režiséra Jana Látala, 72 hodin. Ten zkoumá hlavně připravenost Čechů na další krizi, ale i v něm se ukazuje, jak moc je důležité znát své sousedy. A v době, kdy vypadne proud, mobilní signál a nepoteče voda, možná ještě víc, než když nám jenom dojdou třeba vajíčka. Tak a teď už je to opravdu všechno. Loučím se s vámi a těším se zase na příště. Ahoj.
2: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: banger.
1: Escada. Hey, Escada. Escada.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
0: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
1: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
2: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave.
2: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Starter.
2: Starter.
0: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
3: Posloucháte mimo sezónní starter hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Martinem Šolcem a Filipem Černým.
4: Ahoj, ahoj. Je to docela neuvěřitelné, že se teda vlastně vidíme po dost dlouhé době. My jsme párkrát přetáčeli, měli jsme i nějaký letní speciály, kdy jezdíme třeba na festiáky. Jeden nás ještě čeká, to je Povaleč. Tam se společně vydáme 7. srpna, kde se můžeme vidět, ale vlastně takhle v proskleném studiu jsme se neviděli docela dlouhou dobu.
3: Je to přesně tak. Jsme tady přímo na místě činu ve studiu Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy a no, jsme tady strašně šťastní. Mě to studio chybělo, se přiznám.
4: Já to mám stejně, ty jsi zase za pultem, já jsem odevzdal veškerou odpovědnost opět na Martina, což je moje jako komfortní pozice, já potom tady jenom prostě japuju, já tady jenom stojím a něco říkám.
3: Já tě k tomu pustím hned po tom prvním vstupu.
4: Nestraš, prosím tě, řekneme si, co nás dneska čeká. Bude to další rozhovorový speciál, na který se vždycky hrozně těšíme, protože se i spoustu věcí dozvíme, nejenom, že jsme snad někdy schopní předávat nějaký know-how a info právě vám, třeba jako současným soutěžícím nebo i budoucím soutěžícím, tak mám pocit, že často i my se něco zajímavého dozvíme. No a dneska si myslím, že tomu nebude jinak, protože dnešní díl bude věnovaný šťastlivcům, kteří dostali možnost tvořit a nahrávat ve smíchovském studiu Andel Sound v Praze.
3: Je to tak, nám bylo s Filipem strašně líto, protože vy nám posíláte obrovské množství tracků, které jsou z většiny úžasný, ale nějaký ocenění za to dostane jenom vždycky ta finálová trojce a přitom x tracků z té top 20 si zaslouží velkou pozornost. No a proto jsme vymysleli ještě jednu speciální cenu.
4: Tak malinko bych to opravil, že přece jenom třeba co se týká nějakých letních bookingů, tak myslíme na ty kapely, které jsou z top 20 nebo klidně i podzimních, protože 17. listopad je většinou čas, kdy má Radio Wave svůj vlastní stage u Národního divadla a tam se vždycky na někoho z té top 20 dostane, stejně tak, jako to bývá na letních starter showcasech, ale máš pravdu v tom, že co se týká nějakých těch hlavních výher a kdo je potom jako, kdo se třeba dostane do studia, nebo kdo dostane nějaký push, co se týká třeba finanční podpory, tak to se týká opravdu jenom těch vítězů a říkali jsme si, že by to mohlo být třeba i trošku jinak. Tak vlastně tu top 17, to znamená top 20 nejhlasovanějších tracků, vyjma tu finálovou trojici, jsme oslovili s takovou hezkou výzvou ve spolupráci s Ochranným svazem autorským a taky Andel Sound studiem v Praze. No a to, na základě čeho se nakonec vybíralo a kdo se dostal, zase budete rozvídat v té následující 60 minutovce.
3: Přesně tak. Je to tak, že ti z vás, kteří se nedostali v podstatě do té top trojce, tak získali možnost nahrávat ve studiu Andel na základě výběru přímo studia Andel Sound a mohli tam potom nahrát track v podstatě v profesionálním nahrávacím studiu.
4: Možná důvod víc posílat i ty songy, které třeba jste měli doposud v šuplíku a nebyli jste si jistý, jestli můžete něco z toho starteru těžit, takže znovu připomínáme starter@rozhlas.cz, je ta adresa. No a tuhle výzvu statečně přijala kapela Low Key a taky písničkář Vítěz a my se dneska budeme rozvídat, jakých třeba nových zkušeností nabyli.
3: No a nebo co nejstrašnějšího se jim při nahrávání stalo,
4: A taky, jak se s nimi spolupracovalo zvukovému mistrovi Erikovi Stevensonovi, kterého tady rovnou s námi ve studiu vítáme. Ahoj, Eriku.
5: Ahoj.
4: Ty jsi studiový inženýr, producent a taky vlastně jako provozovatel nahrávacího studia Andel Sound. My si k tomu, jak to u vás probíhá, určitě řekneme víc v následujících minutách, ale potom je tady taky...
3: David Tesárek. Ahoj, Davide.
5: Ahoj.
3: No a David je člen právě mladý pražský indie rockový kapely Louký, tak se strašně těším na to, co se od vás dneska dozvíme. No a jak jste to třeba vnímali vy z vašich pohledů, jak jste to vnímali vy za kapelu a jak to vnímal Erik za Andel Sound?
4: Měl tu být i písničkář Vítis, který taky nahrával, ale aktuálně dovolenku je na Balkáně, což mu teda přejeme, ale byl pilný a na naše dotazy zodpověděl takovými jako přednahranými vzkazy, které budou tak volně vstupovat do toho dnešního vysílání.
3: Tak ti možná pojďme rovnou začít, ať zjistíme, jestli to dávalo smysl. Naše první otázka, která potom přijde i tady na Davida, tak byla, jaká byla tvoje zkušenost s nahráváním v Andel Soundu? Tak tady je Vítis.
6: Ahoj, tady Vítis, tak snad mě v pořádku slyšíte. Já vás zdravím a toto je můj vzkaz. Moje zkušenost ve studiu byla úžasná, nikdy jsem si to do té doby neskusil a jsem strašně rád, že jsem kvůli startéru, kvůli vám kluci mohl, protože to bylo hrozně přínosný. Vlastně úplně poprvé jsem si vyzkoušel vyjít ze své komfortní zóny nahrávání prostě u sebe v pokojíčku, kde na to mám nekonečno času a zkusil jsem si, že vlastně jde dotáhnout projekt od začátku skoro do konce během pár dnů, když kolem sebe máte lidi, kteří ten váš cíl, tu vaši vizi vidí a jdou za ní společně s vámi, což je vlastně doma strašně náročný, jelikož doma samozřejmě vybíráte ten správný kick drum prostě hodinu, možná i víc, čo? A to je problém.
3: To byl Vítis ze Severní Makedonie, zdravíme ho aspoň takhle na dálku. Erik je ale tady s náma ve studiu. Eriku, jak se tohle poslouchá, takovýhle feedback od Vítise, že mu to vlastně strašně moc pomohlo a že ta tvoje práce vlastně k něčemu je?
5: No, je to samozřejmě skvělý a hlavně i od Vítka, který je vlastně skvělý songwriter a je hodně nadaný v tom, jak se to sám doma nahrává, takže i od něj i z tohohle pohledu mi to ocení, že to ve studiu bavilo, bylo vlastně, je to vlastně hrozně fajn.
4: No a doplňující otázka, jak často se stává u vás, že se hodiny hledá zvuk kopáku?
5: No, když to nahrávání je zaměření na to, že se za nějaký čas, což konkrétně jsme měli 2 dny v tom studiu a 2 artist, tak se za to musí něco stihnout, tak na tohle vyložený není čas. Což v podstatě my jsme dělali jako krátký rozhovor ještě, který uděláme jako reelsko. To tam bylo i zmíněné, že je to vlastně i výhoda, že se člověk nezasekává na hledání zvuku, ale spíš se soustředí na ten výsledek, aby to nějak dopadlo.
4: No a teď už k Davidovi. Jaký byly třeba dosavadní jako zkušenosti s nahráváním pro vás jako celou kapelu Louký obecně předtím, než jste dostali možnost nahrávat v Andelu?
7: Tak my jsme na rozdíl od Vítise nikdy nenahrávali jako z domova. My jsme vždycky hledali nějaký studia, který jsme si mohli jako dovolit. A začali jsme nejdřív se studiem Eko v Hostivaři. Tam to vlastně takový novější studio, kde jsme nahráli naše první 2 písničky. Vlastně první 3 písničky jsme tam nahráli. I tu, kterou jsme dali pak do toho startéru. A díky startéru potom nás kontaktoval ještě producent Martin Horáček z Kutné Hory, kde jsme nahrávali v jeho studiu další 2 tracky. Jeden z nich si dneska teda poslechnem. A to, že vlastně jakoby to jsou naše zkušenosti, 2 studia a pak ten Andel Sound teda.
3: No a jaká byla to zkušenost v Andelu? Já chápu, že ty nemůžeš říct, že to bylo naprosto strašný, protože Erik sedí vedle tebe a možná by tě prohodil tady výlohou našeho proskleného studia, ale my jsme s Filipem v Andelu se byli podívat právě za Erikem před nějakou dobou a působilo to na nás vlastně strašně fajn, strašně příjemně. Cítil jsi to stejně? Já vždycky totiž ve studiu nebo v některých studiích cítím takový ten tlak na to, že jako... You have to deliver prostě v ten jeden moment.
4: Teď musím snažit. Jako.
3: No přesně, měli jste to stejně v Andelu, anebo to byla spíš pohodička i v rámci toho času, který byl velmi omezený na to, že to musíte stihnout.
7: Řekl bych, že v Andelu to byla celkem pohodička. My jsme jako, ne, jako fakt, myslím to tak.
3: To nebylo domluvený.
7: My jsme jako i z těch předchozích zkušeností byli zvyklí se to fakt jako naučit před tím nahráváním perfektně, abychom prostě to nepokazili, abychom neplýtvali časem. Ale tady vlastně mi připadalo, že toho času bylo z nějakého důvodu víc, že jsme mohli jako nad tím víc přemýšlet a nemuseli jsme mít něco připraveného dopředu úplně a že hodně věcí vzniklo až na místě. Takže to byla pohodička.
4: Zmínil jsi, že si budeme dneska pouštět i písničku, která vznikala v jiném studiu, na to se samozřejmě těšíme, ale zároveň jste dostali i úkol vybrat skladbu, která vás nějakým způsobem oslovuje, co se týká právě kvality produkce. A Erik vybral Royal Otis a Say Something. Tak posloucháte Starter, tady je první písnička dnešního dílu.

0: Posloucháte Starter na Radio Wave, tohle byly Royal Otis a Say Something, kapela, která vlastně v poslední době získala docela na virální slávě. Tuhle skladbu vybral Eric Stevenson, producent a taky studiový inženýr z Andel Soundu. Tak Eriku, řekni nám, co vlastně tě oslovuje na téhle skladbě, co se týká produkce.
1: Proč jsi vybral?
2: Jo, určitě. Já jenom chci ještě hrozně jako ocenit a poděkovat, jak říkáte, Andel bez toho háčku.
0: Už jsme se to naučili.
1: Už jsme se to naučili.
2: Takže to jsem chtěl ocenit, ale protože jsme na Andělu a hodněkrát lidi říkají, že to je Anděl, že jo, tak jo. Za jakýkoliv neháček.
1: Ale zároveň to s tím souvisí a jako možná ten misspelling je i dobrá reklama pro vás, protože to říká lokace toho studia.
2: Je to možný, že je to takový jako vtípek. Já jsem se zamýšlel nad tím, jaký písničky vybrat, protože to je obrovské množství písniček, který by člověk mohl vybírat. A zároveň jsem nechtěl vybrat vyloženě takový jako, hodně známý, ale vybíral jsem z takového soudku té produkce, kdy se zamýšlím nad tím, kdy z indie kapely vzniká mainstream. Nebo kdy prostě nad tím už přemýšlím docela dost dlouho i v rámci vlastně produkce ve studiu nebo práce ve studiu. Čím se stane indie kapela, která ve většině případech indie kapely nejsou mainstream, čím se stávají tím mainstreamem?
0: Na co jsi přišel?
2: Což ty takový příklady jako Tame Impala, že jo, MGMT a podobně, tak ty už prostě jsou tak velký mainstream, že jsem chtěl tahle, jak jsem si říkal, že přinesu takový méně známý. A na co jsem přišel? Teď jsem se nad tím teda ještě dneska jako hodně zamýšlel, jo, abych přišel s něčím aktuálním jako i pro mě. Tak tam hodně vidím samozřejmě dobrý songwriting. To je jako u jakýhokoliv stylu. By měla písnička být dobrá, zajímavá a něco říct. Tak co týče té produkce jako hudební, tak tam vidím hodně bicí třeba. Způsob, jakým se pracuje s bicíma.
0: Že tlačej, nebo?
2: Že jsou punchy, no. Že jsou hodně punchy.
1: To u tohle se teda tracku rozhodně jsou.
2: Tohle jsou, no. A tak si tak říkám, že i my s tím ve studiu hodně elaborujeme. I díky Vaškovi, který už teď končil si i absolvent Ješkárny na bicí. Tak tím hodně ve studiu nad tím přemýšlíme a je to určitě několik možností, jak se toho dá dosáhnout, tak vidím. Tak jsou to nějaké techniky, jakým způsobem snímat ty bicí. Pak i techniky, jakým způsobem míchat. A pak taky vidím hodně propojení indie hudby třeba s 80. letama. Vlastně s populární hudbou z 80. let. Tam mi přijde taky hodně, že v té chvíli jakoby nějaký fúzi vzniká ta popularita indie hudby, nebo třeba s jinýma stylema, jako R&Bčko, nebo hip-hop v podstatě, je to takhle jako tak je. Tak to je jako za mě třeba poznatek v rámci té produkce bicích, no, u indie kapely.
1: Inspiruješ se hodně v zahraničí, když produkuješ české věci, právě snažíš se naposlouchávat současnou tvorbu, anebo se spíš držíš nějakých svých zajetých postupů, protože, jak už se avizoval na začátku, nebylo úplně hodně času na to nahrávání ve studiu a zároveň pracuješ vlastně se začínajícíma kapelama, tak snažíš se do každý z těch produkcí dostat něco fresh, anebo vyloženě jdeš po zvuku té kapely a snažíš se ten udělat co nejlíp.
2: Jo. No, mě na tomto oboru hodně baví to, že pořád je co se učit. Pořád, že tak tohoto jakoby se snažím pořád ctít, takže na každém novém projektu se i v rámci toho projektu snažím něco nového naučit. I to, jestli si třeba řekneme, jak by to mělo znít, tak pak se třeba i doučit to, jakým způsobem se dělaly produkce těch referenčních skladeb, co máme, což je taky docela zajímavý. Takže každý projekt se snažím spíš jako pojmout nějak originálně. No.
0: My jsme na začátku zmiňovali, že ta vypsaná výzva byla pro top 17. Proč právě kapela Lowkey oslovila tímhletím způsobem nějak jako tvoje srdce, nebo co napsali do toho motivační?
2: To bylo hrozně random. To bylo jako vážně, my jsme si to poslechli. Ještě my už to děláme docela dlouho, tak 3-4 roky děláme vyloženě tady ten workshop songwritingový. A děláme to s Alešem Zenklem, producentem, a tak jsme se to tak nějak poslechli a tak jsme se tak nějak prostě shodli, že tyhle ty dvě arty budou hodný, no. Těma písničkama, nebylo to vyloženě, že bychom měli nějaký jako nástroj na výběr, proč.
0: A Davide, nemusíš smutnit, ten motivační dopis byl určitě skvělý.
1: Určitě skvělý, přesně. V podstatě stejně vybíráme tracky ve Starteru a tak možná, čím vy jste se snažili zaujmout jako Lowkey v tom motivačním dopise?
3: Já si upřímně ani nespomínám, co jsme tam napsali, teda. Ale myslím si, že jsme k tomu ani nepřistupovali nějak, že bychom nějak vyloženě chtěli zaujmout, ale prostě jsme si říkali, máme příležitost, tak tam pošleme něco, co máme. A v tom motivačním dopise jsme prostě napsali, že vlastně tolik písniček nahraných nemáme, že vlastně takové zkušenosti s úplně jako profesionálním studiem nemáme dost. A to je vlastně všechno, co jsme napsali. No. Hmm.
1: Davide, ty stejně jako Erik, tak jsi měl za úkol dneska vybrat nějaký písničky k nám do plejáku. A vybral si jeden track od české kapely, která už ale pár let neexistuje. Kapela, ve který je frontmanem Albert Černý, který mimo jiné byl před pár lety i porotcem ve Startéru, tak aspoň na dálku takhle zdravíme Alberta. No a my se teďka pustíme Charlie Strait a písničku Rain. To jsem neslyšel hodně dlouho. Posloucháte Startér.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S námi ve studiu je Eric Stevenson a David Tesárek. Taky ještě jednou ahoj, kluci.
1: Ahoj.
0: Dohrává nám kapela Charlie Strait a jejich písnička Rain, věc, kterou, jak jsem avizoval, předtím už jsem neslyšel hodně dlouho, ale poměrně dneska už jako legendární česká skupina. Davide, proč zrovna tenhle track, proč Rain od Charlie Strait?
1: Mně se ta písnička prostě líbí. Nemůžu úplně říct, jako, že myslím, mám nějaký důvod hlavní, ale prostě se mi líbí ty aranže, které tam jsou. Taky možná kvůli tomu jsem zaujatý trošku, protože hraju na piano sám, tak se mi líbí ty pianové party tam, co tam jsou. A prostě strašně příjemná a prostě, no, příjemná na poslech. Proto jsem ji vybral.
2: Tím, že umíš na piano, v rámci skládání bývá třeba právě klavír ten první nástroj, na který saháš, když potřebuješ něco s něčím přijít, s nějakým základním nápadem?
1: Určitě, určitě.
2: A řekl bys, že seš ty ten hlavní jako hybatel těch prvních nápadů v Louký, nebo jak to u vás funguje?
1: Tak u nás skládáme, nebo tak hlavní skladatelé u nás jsou já, moje segra Anička a Matěj. Matěj Vnětal, náš kytarista. A u nás to vlastně není tak, že by byl jeden hlavní, ale vždycky každý přijde se svým nápadem, se svojí písničkou a ostatní potom mu s tím pomůžou. Takže já mám svoje písničky, Anička má svoje, Matěj má svoje.
0: Hmm. Jak vlastně v dnešní době vnímáš důležitost toho nahrávacího studia pro vás jako pro kapelu? A myslím to tak jako v době, kdy všichni máme notebooky v batohu a ta technika je skutečně levná a můžeš si udělat v podstatě v pokojíčku velmi kvalitní nahrávku. Tak v čem je to pro vás jiný s kapelou? Ty už jsi tady avizoval, že jste ve studiích byli několikrát a hledali jste spíš ty dostupné možnosti pro vás. Tak proč to vlastně nedělat v pokoji, proč jít třeba do profesionálního nahrávacího studia?
1: Tak myslím si, že nikdo z nás to úplně v pokoji neumí, jakože, nebo aspoň my jakoby, co skládáme, já, Matěj, Anička, vlastně nemáme úplně ty schopnosti to nějak sami nahrát. A zároveň myslím si, že co jako přidává ta přidaná hodnota v tom studiu je hlavně ta komunikace s ostatními lidmi, který mi s tím můžou pomoct, můžou hodit nějaký nápad. Třeba Erik, že jo, můžeme se o tom pobavit, můžeme jakoby, tu písničku nějakým způsobem elevovat a nemusí to být jenom na mě nebo na nás. Jako jenom.
0: Hmm. Eriku, jak se tohle poslouchá, to, že tě nemůže nahradit jenom nějaká levná zvukovka a DAW?
3: No, pořád skvěle, pořád skvěle.
0: Ty se usmíváš celou dobu,
3: jestli je. Ti nenahradí, tak je to v pořádku.
2: Jak ty bys popsal jako provozovatel studia a studiový inženýr vlastně ty hlavní benefity pro dnešní mladý kapely? Dostat se do nahrávacího studia profesionálního. Samozřejmě asi spíš se bavíme o projektech, kde je jako více členy nástrojové obsazení, protože třeba u jako solových interpretů, který dávají do beatu, to může být trochu jinak samozřejmě.
3: Hmm. Tak třeba v rámci toho workshopu mi přijde, že je fajn, že se tam pozveme ty artist dva, že jsou tam dva celý ten víkend a hrozně se mi líbí, když tam vznikne takový to, že si navzájem začnou ty písničky trochu obohacovat a přímo takový kreativní prostředí tam vznikne. Takže začnou vymýšlet nový nápady a nemusí se všechno tam nechat v té písnice, něco se třeba vyhodí, něco nechá a vznikne tam nějaký momentum, nějaký, jakože to je ta písnička, ta autentičnost tam vznikne, zrovna jako na tom místě a s tím se to pak vlastně nese ta vzpomínka, si myslím. Když takhle, jako, asi to je ta výhoda, že tam se může zaznamenat nějak ta autentičnost oproti tomu, když se to třeba vlastně ladí dneska úplně s technologiemi. No. Že vlastně i ty chyby, jako vlastně, které tam třeba můžou vzniknout třeba, tak se tam můžou nějakým způsobem zaznamenat nebo nechat, nebo nějak se s nima něco udělat. A hodně jdeme po té autentičnosti, aby to bylo nějak živý. No.
0: To dává naprostý smysl. Davide, ty si pokyval hlavou při tom, když Erik mluvil dneska. Je něco, čemu jste se třeba s kapelou přiučili v tom nahrávacím studiu v Andel Soundu? Něco, na co byste si třeba nešáhli u vás ve zkušebně a nebo doma při skládání písniček? Měl to pro vás i tenhle rozměr?
1: Tak na co bychom si nešáhli, tak my jsme původně písničku plánovali s nástroje, který jsme měli, na který každý umíme. Ale pak Erik přišel s myšlenkou, že bychom mohli použít trumpetu. A vzhledem k tomu, že jako my někdo trumpetista nejsme, tak vlastně jsme pak přizvali hosta trumpetistu do studia, který nám nahrál vlastně hodně hezký party do té písničky. A to je právě něco, co jako bychom sami nezvládli a to je právě super na tom, že jako že tam byl, nakonec to byl fakt super nápad. No.
3: Tady mám pocit, že jsme to chtěli snad do jedné nějaký pasáže, jenom jako, aby se tam objevilo jakože nějaký zvuk trumpety a skončilo to tak, že ten člověk, kterému chci moc poděkovat, že přišel, Šimon Váhala, máme původně
2: Neváhal a přišel.
3: Neváhal a přišel. A neuvěřitelný zandál a jsme tam jako snad 2 hodiny a v podstatě ta trumpeta se tam objevuje na spoustu různých místech a jsme ji jako dělali různé vrstvy a různý hlasy té trumpety, takže...
1: Hodně to pozvedlo, tu písničku.
2: Uvidíme, jestli to pozvednutí uslyšíme v krátké ukázce, kterou jste pro nás připravili. Má jenom 52 vteřin, ale ještě než si ji pustíme, tak mě zajímá ještě ta kooperace s tím Vítězem, protože ten tam byl během těch 2 nahrávacích dnů samozřejmě taky přítomen. Tak byly tam i nějaký momenty, kdy jste využívali třeba know-how nejenom Erika, ale právě i nějakou energii, kterou přinesl on? Vyměňovali jste si třeba něco pro ty tracky navzájem?
1: Tak s Vítězem to bylo super, protože musím říct jenom jednu věc, že on nevím, jestli my nikdo v kapele nemáme, podle mě, nejsem si jistý, ale máme perfect pitch. Mm-hmm. On ano.
2: Absolutní sluch.
1: Absolutní sluch. Děkuji. Mm-hmm. A díky němu jsme...
2: On má absolutní sluch.
1: On má absolutní sluch.
2: To litujeme všichni.
1: Musím to na něj říct. A on nám pomáhal ladit skleničky a Vincentku pomocí jako vody, takže máme díky němu naladěný skleničky a Vincentku. Takže to bylo super.
0: O to víc zvědavej jsem teďka na to 52 vteřinový demo, který nás teďka čeká. Vy jste to ještě nestihli smíchat, ale děkujeme za ten ústupek, že si můžeme pustit aspoň těch 52 vteřin a když vás to třeba bude bavit, tak se na to můžete potom těšit, až to vyjde. Tak tohle jsou Louký.
4: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Posloucháte Starter Hyperadu na bevinných na rádiu Wave. Tohle byla taková lehce funková ukázka z nového připravovaného tracku kapely Lowkey a David z kapely Lowkey už tady sedí s náma, no a sedí tady ostatně i producent Erik Stevenson, který má zatím tuhle krátkou ukázku, ale později celý song na svědomí. Tak ještě jednou ahoj kluci.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ještě jednou, jakou pasáž jsme slyšeli? Mně to znělo jako úplný závěr, ale taky jste to možná nějak střihli dohromady.
1: Je to úplný závěr.
2: Byl to závěr, takže ten grandiozní finish tam opravdu ta instrumentace byla dost komplexní.
1: Ty trubky,
2: no, konečně jsme slyšeli.
1: Ty trubky,
2: neváhal a dali tam. Já jsem se chtěl zeptat ještě, protože když přemýšlím nad nějakýma benefitama toho být jako v nahrávacím studiu a těžit třeba z energie těch jiných lidí, kteří tam jsou přítomní, kteří jsou třeba mimo ten kapelní projekt, tak často myslím i na to mít tam toho policajta nebo policajtku těch správných takeů. A jako vybudit k tomu správnému výkonu, který vlastně ten take se má použít, kdy to je opravdu, jako tak teď jsme to dostali, tohle jsme hledali. Protože v momentě, kdy tam je člověk jako Erik, tak předpokládám, že sedí prostě v tom control roomu, nějakým způsobem s váma komunikuje, ať už se zrovna nahrává jako kytarový part, nebo třeba nějaký break na bicí. Tak Eriku, jak přistupuješ k tomu, co vlastně potřebuješ od těch hráčů dostat?
1: No, asi tu energii, no, aby nás to bavilo. A úplně nejdu nějak jako technicky, aby to bylo dokonalý, spíš, aby nás to prostě bavilo, že to tam sedí do té písničky a má to tam být. Se třeba kolikrát stane, že někdo přinese demo a teď se na tom jako pracuje, na té produkci písničky, a je tam něco zaznamenaného v tom demo, nějaký třeba kasiopiánko nebo nějaká blbost prostě. A my se to snažíme v tom studiu třeba chvilku tomu dáme nějaký čas, třeba nějak jako udělat jinak, líp, a pak skončím tím, že to použiju z toho dema, protože to prostě je zvuk, který nějak jako je signifikantní v té písnice a měl by tam prostě zůstat. Takže i prostě po tomhle nějak asi jdu. No.
2: Davide, jak na to vzpomínáš ty, jakým způsobem z vás zždímal Erik ty správný takey?
3: Já se ani nepamatuju, že by byl nějak jako policajt nebo nějak jako přísnej nebo tak. Prostě vždycky nám dal možnost si dát, kolik takeů jsme chtěli, prostě nám to prostě nalup a my jsme jeli a spíš to bylo i hlavně jako i o nás, jestli jsme byli spokojení s tím, a myslím si, že to bylo takový vzájemný, že to nebylo, že by on prostě jako řekl, to je ono, ale my jsme si navzájem jako říkali, to bude ono, to je ono. No.
0: No Davide, jak to máš vlastně s kritikou svojí vlastní tvorby nebo vaší hudby jako Lowkey? Možná jaký to pro vás bylo vlastně posluš vlastně s kritikou svojí vlastní tvorby nebo vaší hudby jako Lowkey? Možná jaký to pro vás bylo vlastně poslouchat kritiku ve startéru tady naší, anebo

0: Máme i Vítise, ale zeptáme se ho na ní aspoň na dálku a potom, co si pustíme, taky úryvek z jeho tracku, který vzniknul právě v Andalsandu. Vy posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na rádiu Wave.
1: Starter.
2: Starter.
1: Hitparáda neobjevených.

0: Tak to byla ukázka ještě druhého tracku, který vznikal v Andel Soundu v rámci výzvy startéru, kdy jste mohli získat šanci nahrávat a vymýšlet právě tam. Vítěz tohle to využil a my můžeme využít toho, že ho tady nemáme fyzicky, ale jenom virtuálně, takže se do něj klidně můžeme trochu opřít. Eriku, my jsme od vítěze dostali vlastně zprávu, že The Beatles jsou kapela, která se jako nikdy nevzdá. Projevilo se tohleto nějakým způsobem i při tom nahrávání a při tom jeho songwritingu, protože nás teda osobně překvapilo, že takhle mladý písničkář, songwriter tíhne právě k ním.
1: Je to super, není to poprvé, co s tím setkávám a vždycky mi to udělá radost. A jo, určitě to tam je, je to tam, že v postupech vlastně jsme to i trochu tak nějak s tom pokračovali v nahrávání, třeba v bicích jsme nahrávali na, myslím, že nemoc mikrofonů.
0: Přišel Ringo Starr.
1: Taky dřív dělali. Takže i jsme pokračovali v té jeho filozofii. Je to hezký, no. Přinesl super písničku a taky to bylo v podstatě hotový, jenom jsme si řekli, jakým způsobem to uděláme, aby jsme zachovali nějak tu jeho filozofii a mohli tomu nějak pomoct.
2: My jsme se ptali Vítise v podstatě na to samé, co tady Davida Zlouký, a to bylo to, jaký pro něj bylo poslouchat kritiku ve Startéru. Tak ještě jednou zdravíme Vítka do zahraničí. Posloucháte Startér.
3: Další otázka, kterou mi Martin napsal, je, jaké bylo poslouchat kritiku ve Startéru. A bylo to upřímně super, protože i tohle je velký jako výstup z komfortní zóny lidí, které máte kolem sebe, kteří vám ne vždy řeknou úplně upřímnou kritiku, protože vás nechtějí ranit. A tady, ale zvlášť v té hudbě, je ta kritika, že jo, strašně, v tom umění obecně, je strašně, strašně důležitá, protože se chcete někam posunout, že? Ty pointy, které kluci v každém tom díle Startéru dávali, byly strašně jako vlastně zajímavý. Zajímavý bylo, že pokaždý, když se ho pustili, tak našli něco novýho a mě to vlastně pomohlo si nějak uvědomit, jak ta hudba moje na lidi působí vlastně, jo? Což je podle mě taky důležitý, jako nebýt v tom zaciklený, takže za to jsem rád.
2: To je dojemný, nás všichni chválej, Filipe.
0: Nezasloužíme si to.
2: Ještě si pamatuju, jak jsme se před pár minutama bavili, respektive tak před půl hodinou bavili na chodbě o tom, jak často nevíme, co už máme říkat po 5 týdnech, když je u nás ta písnička v hitparádě dlouho. Tak víte si, děkujeme, že si myslíš, že jsme i po těch týdnech objevili něco novýho. A za mě My Mind's Away pořád jako obrovský banger, který mi hraje v hlavě.
0: To rozhodně, a samozřejmě moc děkujeme za tyhle vzkazy, přestože aktuálně si na dovolené. Vítěz tam mluvil o komfortní zóně, což za mě je jako hodně zajímavý téma, hlavně když právě těch několik členů kapely jde do studia, teď se tam vydávají, potkávají se ty ega, potkávají se ty názory, a zároveň to může být i vlastně nějaký ten tlak toho, že máme jenom 2 dny, musí to vzniknout, může i přinést samozřejmě ovoce, nebo to na člověka může působit stylem, že se třeba trošku i zablokuje a je potřeba s ním ukázat mu nějakou jako přesně tu pohodičku, kterou jste tady zmiňovali. Tak Erik určitě sám dobře ví za svoje léta praxe, že producent musí být taky tak trochu psychologem. A zároveň jsme slyšeli ukázky v obou těch tracků a jsou teda diametrálně odlišný. Jsou to úplně jiný přístupy k songwritingu, úplně jiný přístupy k tomu psaní. Tak jak v rámci tohohle se třeba jako projevovala vaše komfortní zóna a právě vystupování z ní, když se přepínalo mezi touhle a touhle skladbou? A to je možná taky otázka hlavně na Erika, který musel tak trošku

0: jako chvilku čerpat z levý strany mozku a potom z pravý možná.
1: No tam celý víkend se mnou byl ještě producent Matyáš Adámek, Máta.
2: Zdravíme, Island Mint.
1: Děkujeme za jeho přínos v rámci tohle workshopu. Tak jsem tam tak nějak trochu přirozeně vzešlo to, že jsme si to tak nějak jako rozdělili, tak já jsem se víc věnoval Loki a Máta se víc věnoval Vítis.
0: Jasně.
1: Takže to jako přepínání jako nebylo jenom na mě, ale třeba teď si zmínil, že jste tam slyšeli xylofon v tým ukázce. A tam jsou přesně taky ty momenty, jak se tam, jak vždycky se jeden nahrává, a druhý se tak trochu jako, nevím, nudí, bych řekl v uvozovkách, ale začne tam zase jako vymýšlet třeba nějaké věci do té druhé písničky, anebo si najde nějakou zvláštnost v tom studiu a začne na ní hrát.
3: Co je tohle? A co, jaký to dělá zvuky?
1: A přesně to tam vzniklo s tím xylofonem. Takže v tu chvíli, když to slyšíme a je to tam jakože zvuk, který tam je najednou, wow, to tam prostě sedí. Mm-hmm. Ať by nás to nenapadlo, ale jenom protože tady jsi v tom studiu a najdeš si nějaký takovou hračku, tak se to jde hned nahrát, takže se to šlo hned třeba nahrát a vlastně to tam bude takový docela dobrý moment, jako zvukový v tom, v té písnice.
2: Riku, další track, který jsi vybral, tak je taky plný zvuků, který tam rozhodně sedějí a je to jedna z mých oblíbených věcí. Je to Dijon a jeho The Dress. Posloucháte Starter na Radio Wave. Do you

0: Ježíš, ale ten poslední snérek byl sefektovaný, viď, na ten závěr.
1: Bomba, bomba.
0: Tak to už je opravdu uchylárna. Dijon a The Dress, my jsme tady trošku nerdili, když byly mikrofony vypnuté, ale pojďme prosím trošku nerdit i během toho, co jsou zapnuté. Eric Stevenson vybral tuhle skladbu jakožto věc, která ho baví v rámci produkce. Ty si, Eriku, říkal, že si Dijona objevil teprve nedávno a byl si třeba sám překvapený, když si dělal takovej malej research, že tuhle skladbu nahrával v garáži.
2: Je to tak, no, dělal to v garáži, což je překvapený na to, jaký to má zvuk a tak zase jsem se jako v rámci toho, když se budeme trochu tématu, soustředil hlavně, jak se nahrává ty bicí a mám pocit, že tady u tohohle songu je to nějaká fúze drum machineu, konkrétně Lin Drum Machine, což je legendární drum machine z 80. let, který se už asi 3 roky se dívám na eBay, když si jako tak najdu chvilku a podívám se a vždycky tam u toho vidím cenovku okolo 200 tisíc a říkám, takovou věc asi do studia pořizovat nebudem. I když si to samozřejmě bych hrozně rád, tak třeba jednou. Bo kdyby se náhodou někomu někde válel, to je ta věc.
1: Napište nám na starter potržitko rádio, hej, na Instagram.
2: Používají.
1: My přepošleme na Erika, rozhodně to přepošleme. Ne, ne.
2: Jsem podědově se objevil, dám za 10 tisíc.
0: Tak to jsou takový ty sny po konkrétních jako kouscích prostě toho gíru, ale vlastně dá se to samozřejmě mnohými způsoby obcházet. Davide, cítíš, že Lowkey máte jako nějakou paletu zvuku, na kterou jste zvyklí, po který prostě jdete a takhle, když se vydáte do studia, kde třeba nemáte ještě předchozí zkušenost, tak zároveň tam jdete i s pocitem, že víte, jak máte znít?
3: Já mám pocit, že tam jdem s pocitem, že víme, jak máme znít a pak, když přijdem, tak zjistíme, že můžeme znít ještě jinak a začne se nám to líbit a pak jakoby získáme tu zkušenost a pak myslím si, že díky tomu pak objevujeme i ten nový zvuk, nový zvuky kytar, nový zvuky kláves a tak prostě, který zní líp, než jsme tam šli předtím. No.
0: Tak to je možná další z těch benefitů, proč se do těch studií vydávat, že tam můžete sami něco nového poznat i o sobě.
1: Přesně tak, posílejte nám tracky na starter@rozhlas.cz a do takového studia se možná můžete podívat i vy, pokud se probujete aspoň do té top 20. My budeme znova s Filipem startovat v říjnu a já se musím přiznat, že se na to neuvěřitelně těším, na to, až zase otevřeme ten startéří inbox a budeme proposlouchávat ty vaše skvělé tracky, který dorazí.
0: Skvělý track tady máme právě i od Lowkey. Ty si, Davide, v první polovině našeho pořadu zmiňoval, že to je teda z jiného nahrávacího studia. Ano. Tohle už je v tuhletu chvíli asi hotová věc.
3: Ano.
0: Smíchaná, zmástrovaná, zároveň ale nevydaná.
3: Přesně tak.
0: No tak tady máme premiéru, tak pojď nám uvést tuhle písničku.
3: Tak píseň se jmenuje Too Far. Měla by vyjít, teď si nejsem jistý, 25. září. Myslím si, že někdy v září prostě by měla vyjít. Matěj mi to říká, já jsem zapamatoval. A nevím, jaký předvíz. No, je to taková naše první písnička, kterou jsme složili všichni dohromady. Do této chvíle jsme to vždycky skládali každý jako někdo hlavní. A tady to je, jakoby, myslím, že naše jakoby společná tvorba a proto se mi to líbí. No.
1: Tak v exkluzivní předpremiéře tohle jsou Lowkey a jejich Too Far. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Loki a jejich skladba Too Far, jak nám tady David z Loki říkal, tak asi první skladba, která vznikla opravdu jako celokapelně, možná teda částečně i přímo ve studiu, nebo jak moc jste měli připravenou tuhle skladbu, než jste se vyrazili ji nahrát?
1: Měli jsme ji skoro celou připravenou, ale ono, podle naší zkušenosti, vždycky v tom studiu většinou to bývá úplně na konci nahrávání, vždycky nás napadne jedna věc, prostě, která úplně tu písničku změní nebo prostě pozmění trošičku aspoň. A takže jsme měli jako připravenou, ale třeba ten závěr, který jste takhle slyšeli, tak ten vlastně byl trošku jinak předtím. Tak.
2: Ten monumentální závěr teda jako přijde mi skvělý. Úplně já se těším, až tenhle track vyjde. Filipe, mělo by tohle šanci obstát ve startéru?
0: No to víš, jo, tak vždycky záleží na tom, jestli je ta kapela nebo interpret ochotný vlastně se znovu přihlásit, protože máme tady takový lidi, kteří jsou třeba 3 roky po sobě s novýma skladbama, neustále se vyvíjejí a pak to třeba už klapne, že se dostávají do té top 20. Akor teď, když třeba předáváme benefity pro lidi, kteří neskončí v top 3, tak si myslím, že by to určitě mělo smysl.
2: My nechceme ani naznačovat,
0: nechceme.
2: Eriku, já to hodím ještě na tebe. Mě vlastně zajímá, jaká si myslíš, že je budoucnost a nejen Andel Soundu, ale nahrávacích studií vůbec. Mě nedávno majitel jednoho nejmenovaného pražského studia říkal, teď stejně všichni máme jenom domácí studia, jenom někdo má trochu víc gíru. Je to, cítíš to stejně nebo myslíš si, že nahrávací studia jako takový mají ještě ten prostor a opravdu tady s náma dál budou?
3: Já tak doufám, že jo. Pevně věřím, že jo. Taky o tom vedeme diskuze. Já třeba vidím jednu věc, kterou asi AI nebo tady ty pomocní nástroje moc nenahradí, je to, že ten jakoby důvod, proč člověk píše písničky, je to ze sebe asi něco dostat, tak doufám, že třeba tenhle ten jako důvod asi se nestane tím, že člověk zmáčne tlačítko, ale že je tam potřeba toho procesu tu písničku jako ze sebe fakt dát. A pak tam vidím další důvod z toho osobního setkávání. No. Ty studia v podstatě jakoby dávají tu možnost se různě potkávat a seznamovat vlastně i s jinýma hudebníkama nebo jinýma artist. A že to bude pořád fungovat taková jako klubovna, kde se člověk může prostě potkat a navzájem být kreativní třeba v rámci toho workshopu třeba, co děláme. Pořád vidím dost lidí, kteří to rádi nejsou takový ty vlci samotáři, ale rádi to dělají s producentem, což je taky to, jako si myslím, přínos, že nevím, člověk prostě se může zaciklit doma a ten producent mu může pomoct prostě se z toho cyklu třeba dostat, tak takovýhle třeba 3, když mi napadají, tak 3 základní výhody toho studia, co by snad do budoucnosti mohli přežít tuhletu revoluci.
0: Já věřím, že i tyhle 3 důvody klidně stačí. Je potřeba tu zdůrazňovat, že do nahrávacích studií nejezdíme jenom za gírem, ale taky hlavně za lidmi samozřejmě. Vítěze, kterýho tady máme jenom virtuálně, tak samozřejmě nechceme ochudit a taky nechceme ochudit sebe, protože na málo který track v uplynulém ročníku startéru jsme si zatančili tak moc jako právě na tenhle My Mind's Away ve startéru.
4: Hitparáda neobjevených.

0: Ve starteru na rádiu Wave nám dohrává tenhle neuvěřitelný banger My Mind's Away od Vítise. Vítis tady s náma bohužel není, protože je na dovolený se zahraničí, ale stejně ho zdravíme. Davide, prozraď nám, co teďka s kapelou Lowkey chystáte a na co se třeba můžeme těšit. Víme, že vám vyjde track někdy v září, nevíme přesně kdy, ale stejně se na ně těšíme. Co nějaký koncerty, kdy na vás můžeme přijít live a kdy bude třeba další deska?
1: No, my bohužel momentálně žádné koncerty naplánované nemáme teda. My jsme teď právě spíš v té nahrávací fázi, takže nás čekají teď čtyři písničky, které vyjdou v tom září. Budeme začínat s tou She's Gonna Kill Me, kterou jsme nahráli v tom Andel Soundu, a ta vyjde toho 4. září teda. A potom ta Too Far, kterou jsme tady pouštěli, a pak ještě další dvě.
2: Takže bude takový EPčko.
1: Asi jo.
0: No, strategie vydávání je rozhodně připravená. My jsme se na plány ostatně ptali i Vítise, tak si je pojďme poslechnout.
3: A co se týče pozvánek, my teďka vlastně s klukama teprve hrát začínáme. Máme za sebou prvních pár koncertů, ale jestli mohu na něco upozornit, pokud jste fanoušky filmu, tak teďka v říjnu 9.10. se bude konat Fofor Festival, což je festival studentských filmů, na kterých budeme hrát my jako Vítis, a společně s náma, jestli se nepletu, tam budou hrát i další kapely, které se účastnily startéru, jako třeba Taige, a myslím si, že tam bude ještě někdo, takže určitě doražte. A ještě vám ukážu Adama, to je můj spoluautor, můj kamarád, dělali jsme spolu písničku My Mind's Away.
4: Zdravím, já jsem Adam, jsem rád, že tady můžu mluvit, co ode mě chceš vědět, nebo...
3: Ne, to je všechno.
4: Co se ptáš, mám jenom pozdravit.
3: Jo. Ahoj!
0: Výborný pozdrav. Zdravíme. Vy jste poslouchali Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave. Já bych se možná rozloučil tím, Eriku, jak se můžou mladí kapely, který nás třeba poslouchají, dostat k vám do Andelu, můžou vám někam napsat, mají se toho bát, nemusí se toho bát, jak to je?
5: Vůbec se toho nemusí bát, my rádi pomáháme a vlastně i objevujeme nový kapely.
2: Ostatně třeba BAK byla vaším objevem.
5: BAK je jeden z největších objevů.
0: Zdravíme BAK.
5: Nadšeně sledujeme všechno to halo okolní teďkon. Takže moc rádi objevujeme a pomáháme novým artist. Stačí napsat normálně přes Instagram, kde jsme jako normálně Andel Sound, a nebo máme i webové stránky andelsound.com, takže stačí nám prostě napsat a stavit se a uvidějí to v podstatě to studio, který je takový koncipovaný takový jako domácí studio, není to úplně jako takový to jako obrovský s tou konzolí studio, takže snažíme se tam mít takovou tu jako domácí atmosféru, aby lidem bylo jako v podstatě, aby se cítili jako doma.
2: Tu pohodičku, zažili i Lowkey a taky Vítis, který samozřejmě máte sledovat. Taky to vám silně doporučujeme a zároveň moc děkujeme Davidovi Tesárkovi a Erikovi Stevensonovi, že za náma zavítali do startéru. Děkujeme za tuhle úspěšnou výzvu, že jste si to nahrávání vyzkoušeli, a na dálku do Severní Makedonie děkujeme taky Vítisovi. Mějte se hezky, ahoj.
5: Ahoj, díky za pozvání.
6: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
7: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.
2: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert britské kapely The Horrors z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festival. Ve své tvorbě propojují garage rock, postpunk a gotický rock s experimentální elektronikou a během let se vyvinuli od tvrdého a surového zvuku k propracovanějším a atmosférickým nahrávkám. Jejich přes dvě dekády dlouhé působení je řadí mezi nejvýraznější jména britské alternativní rockové scény. Průlom jim přinesl debutové album Strange House z roku 2007, na které navázali kritikou oceňovanou deskou Primary Colors, která jim získala nominaci na Mercury Prize. V březnu 2025 vydali své šesté studiové album Nightlife, které představilo novou sestavu kapely a navázalo na jejich dlouhodobé experimentování se zvukem. Dnešní stage právě začíná.
0: Stage.
1: Stage Rádia Wave.
0: Stage Rádia Wave.

0: Právě jste slyšeli koncert britské kapely The Horrors z letošního ročníku BBC Radio 6 Music Festivalu. Dnešní stage je u konce, od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Buchty.
3: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Dvě moderátorky, které nemoderují,

0: hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Do I have to tell you again to close that fucking door?

kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď jako rád, když se rozední.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

new. Like the whip, rack it up, no assist.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Okay.